Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu u

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plátky.

nartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Tohle byla další hezká česká písnička tady na Blaníku. Máme víkend, další prázdninový víkend. No a to znamená, že i dneska večer vám zase zahrajeme písničky k táboráku. Ano, celých 60 minut mezi 18. a 19. to budou písničky, které si možná pamatujete dobře, když jste byli malí nebo mladší, jak jste si je zpívali u táboráku. No a samozřejmě i tentokrát pro vás máme jednu živou nedvědovku. Vojta Nedvěd tentokrát se postará o to, abyste si zaspívali pěknou, kterou znáte taky. Budou tu kočovní herci.
1: Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pán.
0: Tak dneska večer.
1: Kočovní herci tu jsou, s nimi léto přijelo k nám.
0: Mezi 18. a 19. písničky k táboráku. Těšte se.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej,

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je většinou oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Místy se objevují i bouřky. Od jihu ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se teď pohybují mezi 16 až 11 stupni. Na horách je to kolem 9. Během dne pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Místy s deštěm nebo přehánkami. Ojedinělé se objeví i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů. Na horách kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech bude o něco tepleji. Tolik počasí, Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je sobota 22. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Bohuslav. Takže, milí Bohuslavové, Bohoušové, Bohouškové, všechno nejlepší. V tento den, v roce 1922, se narodil český herec Miloš Kopecký. Opustil nás před 30 lety. No a dnes by taky narozeniny slavila Anička Slováčková, která nás opustila loni. By dnes slavila 31. narozeniny. No a přesně před 5 lety, v tento den, nás opustil český moderátor Eduard Hrubeš. Tak to byl pohled do kalendáře, pojďme ještě do minulosti, s datem 22. srpna, konkrétně třeba do roku 1996. Dnes je to přesně 30 let, kdy v Praze koncertovala americká zpěvačka Tina Turner.

0: Tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráščitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit.

0: důstojník s očima jako len, štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku,

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálne je väčšinou oblačno až zataženo, na väčšine území s deštěm nebo přehaňkami. Místy se objevují i bouřky. Od jihu ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty se teď pohybují mezi 16 až 11 stupni. Na horách je to kolem 9. Během dne pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Místy s deštěm nebo přehaňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Odpoledne a večer pak budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Teploty v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů, na horách kolem 13, v Jeseníkách a Beskydech bude o něco tepleji. Tolik počasí, Lucie Vytvarová, Rádio Blaník.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Stále posloucháte Rádio Blaník s Vlastou Suchem a noční vysílání je v plném proudu. Všechny vás zdravím. A taky připomínám, že jezdíme za vámi. Ano, třikrát týdně zveme na zajímavá místa. Dáváme tipy na hezké výlety. Třeba takový zámek Berchtold, nedaleko Prahy, ten doporučuju na 100%. Když jsem tam krajankoval, tak jsem si vyspovídala majitele Václava Růžičku. A co tady všechno je?
1: Je tady dětský ráj, je tady sportcentrum, dopravní hřiště, koloběžky, takže jak děti, rodiny, tak samozřejmě rodina, akce, svatby a ve všední dny hodně firmek tady máme, je tady výžití v rámci Ladova kraje, 25 druhů sportu, koloběžky, kola. Takže je to multifunkční rezort a zveme všechny kousek od Prahy a budeme se těšit.
0: Když ještě zůstaneme uvnitř, tak je tam takové muzeum fotbalu?
1: Ano, zámek je, dá se říct, nejfotbalovější zámek v České republice. Je tady pokoj Antonína Panenky, je tady spoustu fotografií našich reprezentantů, karikatury, poháry a podobně. Ale vedle toho tady samozřejmě historický okruh, to znamená muzeum, kde jsou zbraně, keramika, sklo, poštovní známky a poklad. Našli jsme tady poklad v našich tajných chodbách.
0: No, tak to je hodně zajímavé. Reportáž nejenom z tohoto místa, ale ze všech najdete na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz v sekci Krajánek.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už posílám další skvělé písničky a přeju pohodovou noc.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
1: Přeji vám pěkné ráno. Je sobota 22. srpna. Svátek slaví Bohuslav a před námi jsou očekávané události. Od 10 hodin se koná den otevřených dveří Pražské invalidovny, kdy se brány této památky naposledy otevřou pro veřejnost před zahájením její rozsáhlé několikaleté obnovy. Poslední zájemci budou vpuštěni v 16 hodin. Národními dožínkami dnes pokračuje veletrh Země živitelka na výstavišti v Českých Budějovicích. Ve 20 hodin se v Pardubicích koná finále soutěže Anděl mezi zdravotníky, na kterém se utká 12 finalistů z řad pečovatelů, lékařů, zdravotních sester a farmaceutů. V 10 hodin se koná pietní akce u památníku letců na nábřeží Ladislava Stehny k 82. výročí letecké bitvy nad Jindřichohradeckem ze 24. srpna 1944. A od 17 do 22 hodin se Senát otevře veřejnosti. Stane se tak v rámci Hradozámecké noci. Nabídne individuální prohlídky Valštejnského paláce, zahrady a kaple svatého Václava. To byly očekávané události. Hezký den vám přeje Lucie Vytvarová, Rádio Blaník. Jesus.

0: Ričnikovo-šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo-šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný než jen šťastný, že s tebou mám víc, než mohl jsem si přát. Ani nevím, co přát si víc, než abys byla šťastná.

0: Hra Špinarová, ten, kdo nemiloval. Tady na Blaníku, dobré ráno, přátelé, vstáváme. Za 5:05, za okamžik odstartuje sobotní dobré ráno s Vlastou Sukem, tak se těším, že si to dneska užijeme. A samozřejmě pro vás chystáme i pohodové písničky. Mám pro vás Argemu. Prohra není žádná hamba. Alice Springs se zpívá. A nebude chybět Janek Ledec. Hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 6.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak dneska čekujeme oblačno až polojasno, přechodněji zataženo, na severu místy, jinde ujedinile déšť nebo přehánky, a na severu ještě sem tam a bousky, později večer by měly srážky ustávat a oblačnost má ubývat. A co se teplot týče, v Čechách 17 až 22, na Moravě a ve Slezsku tepleji 21 až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 13, jeseníky Beskydy tady bude tepleji až 17 stupňů Celsia.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Česko má za sebou intenzivní srážky. Liberecký kraj řeší nové vlakové spoje. České volejbalistky vstoupily do domácího šampionátu vítězně. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Varování meteorologů se naplnilo. Českem prošlo silné bouřkové pásmo, které přineslo hlavně intenzivní srážky. Hasiči měli od 3 odpoledne do 10 hodin večer na 370 výjezdů. Nejvíc ve středočeském a jihočeském kraji a také v Praze. Pražské potoky Botyč a Rokytka dokonce dosáhly prvního povodňového stupně. Aktuálně ještě platí na Botyči v Průhonicích. Na Benešovsku a v okolí Slap pak spadlo kolem 50 mm srážek za hodinu. Liberecký kraj vypsal soutěž na zajištění vlakových spojů. Kontrakt je za víc než 6 miliard v následujících 15 letech, a to z Liberce směrem na Hradec Králové a Pardubice. Nový dopravce by měl ročně najet kolem 1,5 milionu kilometrů. Kraj na trase požaduje moderní hybridní vlaky. Po dlouhých 29 letech se do Brna vrátil evropský šampionát volejbalistek. Podobně jako v roce 1997, kdy se hrálo v hale Rondo, je o šampionát velký zájem. Potvrzuje to místopředseda svazu Martin Gerža.
3: Myslím si, že naplňujeme očekávání. Neděle na Srbsko jako je beznadějně vyprodáno. A co se týče soboty a pátku, tak si myslím, že se budeme blížit jako 4 000.
2: České reprezentantky vstoupily do turnaje vítězně. Řecko porazili večer 3-1. Dnes je čeká Rakousko a zítra pak velký favorit a obhájce stříbra ze Srbska. V týdnu pak zakončí boje ve skupině s Ukrajinkami a Bulharkami. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Vlasta Suk.
4: Ano, startuje sobotní dobré ráno. Vítejte, za minutu bude 6.
0: Vlasta Suk
1: na Rádiu Blaník.
4: Tak nám startuje víkend, což je dobrá zpráva, ale co je ještě lepší, že právě tuto sobotu a neděli, buď anebo oba dny, někdo z vás poletí za sluníčkem, ano, do Albánie, all inclusive. Za chvíli připomenu, jak na to, teď posílám Karla Gota a pokaždé.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.

0: Targema na Blaníku prohrát není žádná hamba. 10 minut po 6. No tak to je sice pravda, ale kdybyste vyhráli takovou dovolenou snů, tak si myslím, že byste se rozhodně nezlobili.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Prázdniny pomaličku, ale jistě končí. Nicméně, díky Blaníku si je můžete prodloužit a užít si sluníčko. Máme pro vás opravdu dovolenou snů, letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní z All Inclusive do 5hvězdičkového hotelu Diana Resort & Spa v Albánii. A jak na výhru, stačí pozorný poslech v Blaníku. A jakmile v našem vysílání chytnete tři různé písničky od stejného interpreta bez přerušení, okamžitě volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte jako první, vyhráváte a poletíte za sluníčkem. Tak hodně štěstí a číhejte, protože to může zaznít během víkendu opravdu kdykoliv.
1: Za tři české, za sluníčkem. Na rádiu Blaník. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
0: Co zazní 100%, tak to je Miroslav Žbírka. Máme pro vás Bělý kvet a za okamžik i Alice Springs. Vrať se mi zpátky.

Alice Springs, vrať se mi zpátky. Tak české písničky se vrátí zpátky už za chvíli, na Blaníku třeba slza, holka z plakátu. Máme za sebou docela vydatnou noc. Hasiči vyjížděli, protože nám leckde opravdu vydatně pršelo. A mě by zajímalo, jak to vypadá u vás v tuto chvíli po ránu, jestli už je po dešti, nebo naopak prší. Jestli vůbec pršelo hodně, nebo jen nějaká přeháňka, protože to bylo taky rozdílné v republice. Jak jste spokojení, že konečně déšť dorazil, srážky, které byly potřeba. Klidně mi to zavolejte na 800 109 109 anebo napište SMS na 603 118 118. Budu se těšit na vaše příspěvky, ať víme, jak to vypadá v různých koutech naší republiky. No a k tomu i slíbené písničky. Tak za chvíli pokračujeme. Teď máme 6 hodin a 19 minut.

0: Novou písničku chytit v našem vysílání.
1: Zavolejte na 800 109 109 a buďte ve hře.
0: Slunce dál svítí.
1: Každý všední den na Blaníku.

Ričnikovo šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo šrot. www.vašesběrna.cz

0: Skupina Slza, holka z plakátu. I tuhle písničku kluci zpívali minulý pátek v Napajedlích na letním koncertě v Blaníku. Za chvíli vám prozradím, kde se sejdeme na další zastávce. Jací interpreti budou zpívat, tak určitě poslouchejte, teď ale prostor pro vás.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. Jak to vypadá o 6:30 ráno u vás? Tak na to jsem se ptal, dobré ráno přeji.
2: Krásně dobré ráno, Vlastíku, moc vás zdraví Jirka Suchovešice, no tak u nás také konečně zapršelo. Sice to nebylo nic moc, ale přehánky příjemné, zahrádky jsou zalité. Jinak my jsme včera s přáteli po pracovním týdnu byli v Trutnově v jedné pizzerce a musím vám říct, že jsme si to přebáječně užili. No a dneska je sobota, takže víkend pokračuje a s rodinkou odpoledne budeme grilovat, tak se s rodinkou hrozně moc těšíme.
0: Tak Jirko, tak si to užijte, díky a ať díky se daří, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Radio Blaník, dobré ráno.
3: Hezkou sobotu, hezké raníčko a třetí sluníčko, ale sluníčko není a v noci jsme měli déšť v obci Dý u Znojma, tady Marek z obce Dýjev u Znojma, tak vám přeju taky hezké raníčko, ať to sluníčko možná svítí.
0: Děkujeme Marku, ať se daří naslyšenou.
3: Děkuju.
0: Pojďme na SMSky. Tanwald, 11 stupňů, zataženo celou noc, pršelo. Hezký den se je Marta, pohodové sobotní ráno z Milína. Konečně napršelo, u nás máme oblačno, fouká studený vítr a na teploměru nic moc, 11 stupňů Jitka. Dobré ráno, milí Blaníku, v Sedlčanech máme krásných 16 stupňů, večer dost pršelo a sem tam se i blízkalo a změlo. Vypadá to, že bude chvilku i zalito. Krásný den, Žaneta, Sedlčany. Žaneta, taky děkujeme. Všem děkujeme samozřejmě, kteří s námi vysíláte, podívejte se na počasí, už víme, jak to vypadá. A co se dnešního dne týče dalšího výhledu, prozradí nám meteoroložka Jiřinka Švábenická po 7. a po 8. hodině tady v sobotním dobrém ránu. Teď aktuálně máme 2 minuty po 6:30.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Erasure, Love to Hate You, tak to je písnička, která nám teď zpříjemní náladu a za chvíli i Janek Ledecký s hezkou českou právě teď. Posloucháte Blaník. Dobré ráno.

0: Janek Ledecký právě teď ve vysílání Blaníku. A příští pátek si ho užijeme na dalším letním koncertu našeho rádia, tentokrát v Čišnově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Než vám prozradím, kdo další zaspívá, pojďme se vrátit ještě k těm uplynulým. Tu náladu můžete načerpat na našem Facebooku, popřípadě na stránkách radioblaník.cz, protože na každém koncertě to žije. Naposledy jsme si to společně s vámi užívali v Napajedlích a opravdu jste byli nadšení.
2: Bylo to naprosto skvělé, koncert byl úžasný, Tereska Mašková úplně skvělá, všichni interpreti super a jsme nabití krásnou energii.
3: Ahoj, já jsem si to užila skvěle, ta energie tady žije a mám tady všechny kamarádky a tak. A asi jsem si nejvíc užila tu Terezu Maškovou a určitě doporučuji všem, kdo sem teď nešli, tak můžete si tady i zasoutěžit a tak.
0: Ano, i naši malí posluchači byli na místě. Zkrátka, vy jste úžasní. Vždycky dokážete vykouzlit tu parádní atmosféru. Tak Tereska Mašková zaspívá taky v Tišnově už příští pátek. Že to by byli dva interpreti, Janek Ledecký, Tereza Mašková, taky tam bude Vojta Nedvěd.
4: Na zdraví panenky, na zdraví všem, dnes Aničkám patří.
0: No a nemůže chybět blanická kapela, pochopitelně. Takže 28. srpen, příští pátek Tišnov, začínáme za 5:30 na náměstí Míru. Vstupné se neplatí a i tady si můžete přijít pro tu naši kouzelnou samolepku, která vám může přinést spoustu peněz. I 100 000 korun. Sluníčková samolepka Blaníku a Centropolu je zkrátka, jak říkám, s radostí kouzelná. Tak se pro ní zastavte. K tomu samozřejmě doprovodný program a jídla pití bude dostatek.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: No a jdeme dál hezky česky do celé, třeba Karel Zich, není všechno paráda, co hraje. A dáme si kapelu Bee Gees, za 4 minuty bude 6:45. Ještě předtím, ale Michal Tučný.

0: Michal Hruza a bílá velryba. Tady na Blaníku za 5 minut už bude 7 hodin. Další čerstvé zprávy za okamžik. Monika Hlubová nám prozradí, co je nového. No a já vám zahraju skvělé písničky. Od Petra Nováka dáme Děvče z krásných začátků.
1: Mé děvče z krásných začátků.
0: A taky dorazí Lenka Filipová. Nebo Dalibor Janda, co se má stát, to se stane. I v sobotu ráno vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes čekujeme oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Na severu místy jinde ojedině ledešť nebo přehánky. Na severu ještě taky sem tam bouřky. Později večer by měly srážky ustávat a oblačnost má ubývat. Dnes teploty v Čechách 17 až 22, Morava Slezko teplejší 22 až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 13. Jeseník a Beskydy tady bude tepleji. V horských oblastech až 17 stupňů Celsia.
3: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Večerní bouřky přinesly intenzivní srážky. Most Šmejkalka prověřují zátěžové zkoušky. V Chorvatsku se zřítilo malé letadlo z Česka. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko má za sebou silné bouřky. Ty nejsilnější s přívalovými srážkami se večer vyskytly hlavně v jižních a středních Čechách. Déšť se projevil také na vodních tocích. Botyč v Praze dosáhl 1. stupně povodňové aktivity. Jednička platí stále ještě v Průhonicích. Hasiči hlásí na 370 výjezdů. Nejčastěji čerpali vodu. Na stanici Nedrahovice v Rudolci na Příbramsku napršelo 75 mm vody. Silničáři o víkendu uzavírají most Šmejkalka na D1. První část zátěžové zkoušky proběhla dnes v noci a další bude v noci na zítřek. Most je už aktuálně průjezdný. Znovu uzavřou v 10 hodin večer a uzavírka potrvá do zítřejších 6 ráno. Objízdné trasy připomíná mluvčí ŘSD Jan Riedl.
6: Pro vozidla do 12 tun, včetně osobních, potom pro velké těžké nákladňáky na 12 tun, je to naše dopravní značení, stáhne na 21. kilometru a jedou až k Táboru, tam vlevo v bok a přes Pelhřimov na Humpolec zpátky na D1. Potom pro osobáky a eventuálně menší nákladní vozidla do 12 tun, trasa kolem Benešova Vlašimi.
5: Most při zkoušce zatíží 8 plně naložených nákladních vozů, každý váží 32 tun. Proměna areálu Kávovin v obytnou čtvrť v Pardubicích bude postupná. Dohoda města s investorem má zajistit, aby spolu s novou výstavbou vznikla také potřebná infrastruktura a kvalitní veřejný prostor. Součástí je také vybudování parkovacích míst anebo nové křižovatky v ulici Jana Palacha. V Chorvatsku havarovalo malé letadlo letící z České republiky. K nehodě, která se vyžádala 2 oběti, došlo nedaleko přístavního města Zadar. Trosky stroje našli záchranáři v horách v Národním parku Paklenica a těla byla nalezena až ve večerních hodinách. Informace o národnosti cestujících zatím nebyly zveřejněny. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Vlasta.
0: Ano, dobré ráno, pokračuje, teď je 7 hodin.
2: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli přidáme taky předpověď meteoroložky Jiřiny Švábanické pro ten dnešní den. Koukneme i do zítřka a zahrajeme si olympiky. Startujeme s písní Okno mé lásky.
4: Dobré ráno, Rádio Blaník.

0: Za námi Žásky, Láska a Data. 7 hodin, k tomu 11 minut, no a pojďme si říci, jak to vypadá venku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. S námi ve vysílání meteoroložka Jiřina Švábanická z Českého hydrometeorologického ústavu. Jiřinko, dobré ráno.
2: Hezké ráno přeji.
0: Tak co to počasí vyvádí teď po ránu? Povídejte.
2: Tak aktuálně na našem území převažuje velká oblačnost, takže oblačno až zataženo, ale v pásu, který se teď táhne od jižních Čech, Vysočiny, přes část Pardubického, Královéhradeckého až po Liberecký kraj, tak je i polojasno nebo i skoro jasno. Noční srážky už ustaly, ale od západu začíná postupovat další pásmo přeháněk a teploty teď po ránu ty se pohybují většinou mezi 16 až 11 stupni Celsia. Jenom pro zajímavost, ten noční déšť přinesl do Čech srážky od 0 do 20 mm, na Moravě pršelo o trochu méně, tam do 15 mm, ale v takovém úzkém pásu, který postupoval přes střední Čechy, Královéhradecký a Liberecký kraj, bylo výrazné bouřkové pásmo a zde se úhrny pohybovaly mezi 60 až 90 mm. A přechodně díky tomu došlo i k vzestupu hladin menších toků. Ty jsou ale teď již v pořádku a ta situace se uklidnila.
0: Tak děkujeme. A co dnešek přinese? Jak by to mělo vypadat?
2: Tak dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně bude i zataženo, a to hlavně v severní polovině území a zde také postupně místy jinde ojediněle přehánky nebo déšť. Ojediněle se můžou objevit také bouřky, a to s větší pravděpodobností opět v severní části území. Později odpoledne pak budou srážky ustávat a večer se obloha začne vyjasňovat. V Čechách bude trošičku chladněji, 17 až 22 stupňů, a na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů Celsia.
0: A zítřek?
2: Tak neděle, ta už bude slunečná, tam bude převažovat jasno až polojasno, jen přechodně může být během dne krátce až oblačno. Teploty by se měly pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia, zase malinko tepleji bude na Moravě.
0: Takže neděle bude plná sluníčka. Díky, budeme se těšit v příští hodině a řekneme si výhled příštího týdne. Teď Petr Novák, Děvče z krásných začátků, a za chvíli i Pet Shop Boys Go West. Dobré ráno.

0: lásku.
1: Skupina No Name, krásná písnička Život. Tuhle píseň má na svědomí bratr Igora Tymka, Ivan Tymko, a já myslím, že se povedla, co říkáte. Máme sobotu 22. srpna 2026, kdy svůj svátek slaví Bohuslav, takže Bohuškové, všechno nejlepší vám přejeme. Pojďme taky zavzpomínat na Aničku Slováčkovou.
2: Když jsme plešatý, ty a já a ty, s maličkostí rád.
1: Dnes by slavila 31. narozeniny, bohužel nás loni opustila. A vrátíme se ještě do minulosti, protože v roce 1996, tedy 22. srpna, koncertovala v Praze americká zpěvačka Tina Turner. A už je to neskutečných 30 let. Rádio Dál pro vás Shakira za chvíli a taky hezky česky zaspívá Lenka Filipová. Dáme věnování. Za 5 minut bude 7:30. Dobré ráno přeju.

za námi Shakira, posloucháte Radio Blaník. 6 minut po půl osmé, i dnes pro vás máme dobré rady do zahrady. Tentokrát vám poradíme, co a jak při výběru nové podlahy, co všechno řešit, to se dozvíte v dopoledním vysílání krátce po 9. hodině. Dobré rady pro vás každý víkend chystá kolegyně Iva Lecká. Teď už zase hezky česky zpívá Dalibor Janda. No tohle je nádhera. Co se má stát, to se stane. Dobré ráno přeju.

0: Tahle písnička od Nové Lucie, ta se zkrátka povedla. To byla Marie
1: na rádiu Blaník. Já vám přeji dobré ráno. Teď bych tu měl pěknou pozvánku na výlet. Muzeum na demarkační linii v Rokycanech si společně s městem Rokycany připravili akci Den s technikou. Uskuteční se dnes od 11 hodin a program se zaměří na prohlídky, ukázky činnosti a jízdy vojenské techniky a techniky integrovaného záchranného systému. Čekají nás živé diskuze u techniky, výstavy zbraní, výzbroje, výstroje, ukázky jízdních vlastností, taky bojové ukázky pro děti, řada soutěží a pozor, odpoledne v 16 hodin dojde ke slavnostnímu otevření nové budovy muzea. Takže tuhle pěknou akci si rozhodně nenechte ujít. Stejně jako písničky Za chvíli, Hezky český Josef Wagner nebo Kabáti a Radci v práci. Teď je 7:45.
2: Blaník, to jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Každé pondělní ráno u nás na Blaníku. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: I radci musí být v práci. Tolik kabáti na Blaníku. Dobré ráno, za chvíli pro vás. Marie Rotrová, to nic?
1: To nic, to jen tak.
0: Dáme brontosaury, zatančíme si valčíček a přihodíme Marka Ztraceného. Tak pokračujeme, hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 8.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes oblačno až polojasno, přechodně zataženo sem tam déšť nebo přehánky, zejména na severu. Tady ještě může zabouřit, později večer by měly srážky ustávat. Teploty dnes 17 až 22, Morava Slezsko 22 až 26 stupňů a hory kolem 13.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Nejvíc spokojen s rozpočtem na příští rok ministr obrany. Úřady rozhodly o kandidátkách pro podzimní volby. USA zavedly další celní změny. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ministryně Alena Schillerová pokračuje v jednáních o státním rozpočtu. S některými ministry bude ještě dál jednat, protože ke shodě nedošlo. Jde třeba o ministra kultury nebo ministra pro sport. Většina rezortů by ale letos měla dostat víc peněz než loni. Nejvíc spokojení jsou s jednáním ministr obrany, který dostane 2% HDP na obranu, anebo ministr zdravotnictví. V některých obcích chybí kandidáti do obecních voleb. Volit se tam vůbec nebude. Jde třeba o Slavnič na Třebícku. Naopak v 5 ze 13 krajských měst budou voliči vybírat své zástupce do městských zastupitelstvech z vyššího počtu kandidátních listin než před 4 lety. V 6 krajských městech jich bude v porovnání s rokem 2022 méně. Ve Zlíně přibude nová vyhlídka. Vzniká ve svahu nad památníkem Tomáše Bati a nabídne pohled na město, jeho proměnu časem a stane se také součástí naučné stezky Jeden život. A tu přiblíží mluvčí města Tomáš Melcer.
6: Naučná stezka Jeden život propojí tři významná místa spojená s Tomášem Baťou. Vilovní žil, památník, kde na něj vzpomínáme, a lesní hřbitov, kde je pochován. Všechna zastavení budou označena samostatným informačním panelem s vlastním textem a propojícími informacemi o celé trase.
5: Nové zastavení bude dokončeno letos na podzim. Spojené státy dnes zavedly 50% clo na kanadský dovoz. Kanada chce na to reagovat stejnými stejně vysokými cly. Nové clo mělo začít platit už ve středu, ale Donald Trump dal prostor k dalším jednáním. Ani na poslední chvíli se ale nepodařilo dohodnout jiné řešení obchodního sporu. Tolik zprávy Rádia Blaník a Vlastíku, je to tvoje.
0: A já vám přeju dobré ráno, už je 8.
2: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli se vypravíme na výlet s naším kolegou hercem Miroslavem Táborským. V tomto týdnu jsme putovali po městech, začali jsme v Chlumci nad Cidlinou, tak za okamžik se tam vrátíme a třeba se dozvíte, jak vlastně vznikl název Chlumec nad Cidlinou. Tak poslouchejte dál, teď mi raj.

0: Sir Elton John, Candle in the Wind, tady na Blaníku, 11 minut po 8 hodině. Za chvíli třeba Brontosauři a Valčíček a teď vyrážíme na výlet s kolegou hercem Miroslavem Táborským. V tomto týdnu jsme putovali po městech a startovali jsme v Chlumci nad Cidlinou.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden si vám dovolím nabídnout pár tipů na pěkné procházky po městech. Dnes bych se tedy s dovolením vydal po zajímavostech Chlumce nad Cidlinou. Město dostalo jméno podle vrchu Chlum, na kterém stávala tvrz prokazatelně již roku 1424. Sloužila k ochraně obchodní stezky z Prahy do Klacka. Od roku 1611 pak byl život města spojen se šlechtickým rodem Kinských a jejich zdejším sídlem zámkem Karlova Koruna, který je tu nejznámější a nejcennější stavební památkou a tvoří dominantu města i okolí. Ale vězte, že při dobré pozornosti tu můžete objevit celou řadu dalších zajímavostí. Vydejte se za nimi z náměstí, které se jmenuje Klicperovo a stojí na něm od roku 1874 pomník zdejšího rodáka, spisovatele a dramatika Václava Klimenta Klicpery. Ale je na něm také Mariánský sloup a trojlodní děkanský chrám svaté Voršily z let 1536 až 43, který je jednou z nejstarších renesančních staveb u nás a má v sobě také prvky pozdní gotiky. Chrám zdobí hranolová věž s cibulovitou bání, trojboký presbytář a severní portál s renesančním ostěním. Mnohem menší, za to však starší, je nedaleký kostel Nejsvětější Trojice. Původní románská stavba byla pravděpodobně ve druhé polovině 14. století zbořena a na jejím místě byl z režních cihel postaven svatostánek gotický. Až do roku 1544 sloužil jako kostel farní, poté zůstal jen hřbitovním. Na místě někdejšího hřbitova je dnes parčík, ve kterém stojí klasicistní hrobka chlumeckého poštmistra Aloise Zubatého. V kryptě jsou pochováni pomolok Alois Velich a mecenáš Boženy Němcové Josef Šafránek. Interiér kaple slouží k občasným výstavám. Mezi zajímavé chlumecké stavby patří i budova Sokolovny, postavená v roce 1928 během pouhého půl roku. Ale to zdaleka není všechno, takže další zajímavosti Chlumce nad Cidlinou si nechám na příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A pokračování tohoto výletu nabídneme krátce popolední. Teď Brontosauři, jak jsem slíbil, zatančíme si Valčiček. Tak jdeme na to.

0: Petr Nač a s nohami na stole. Proč ne? Pohoda o víkendu, dát nohy na stůl, poslouchat Blaník a užívat si skvělé písničky. Za chvíli budeme pokračovat, teď ale mrkneme na oblohu.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: S námi teď ve vysílání meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu Jiřina Švábenická. Jiřinko, dobré ráno.
2: Hezké ráno přeji.
0: Jak to dneska bude vypadat venku?
2: Tak dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně bude i zataženo, a to hlavně v severní polovině území, a zde také postupně místy jinde ojediněle přehánky nebo déšť. Ojediněle se můžou objevit také bouřky, a to s větší pravděpodobností opět v severní části území. Později odpoledne pak budou srážky ustávat a večer se obloha začne vyjasňovat. V Čechách bude trošičku chladněji, 17 až 22 stupňů, a na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 stupňů Celsia.
0: Co zítřejší den?
2: Tak neděle, ta už bude slunečná, tam bude převažovat jasno až polojasno, jen přechodně může být během dne krátce až oblačno. Teploty by se měly pohybovat mezi 18 až 22 stupňů Celsia, zase malinko tepleji bude na Moravě.
0: A když bychom se ještě podívali na začátek příštího týdne?
2: Ten poslední prázdninový týden, tak ten bude převážně slunečný. Na začátku týdne budou teploty mezi 20 až 25 stupni Celsia. Ty ale budou postupně stoupat na 25 až 30. Ve středu, ve čtvrtek může být místy až 32 stupňů Celsia, ale pravděpodobně pak od pátku bude přibývat oblačnost, přidají se opět srážky a teploty se vrátí na teploty mezi 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Tak moc děkujeme za předpověď. Mějte se krásně, se daří, naslyšenou.
2: Naslyšenou, všem přeji hezký den.
0: Rádio Blaník. No a dál hezky česky třeba Michal David nebo Marek Ztracený. Zastav mě. Za 8 minut bude půl deváté.

si přeje tisíc mladíků. Bláznivý sny, když padá hvězda, já připojil se k stovce básníků a přání se mi velký nezdá. Třeba, aby spadl zrovna dům, kam Dáša stěhuje se zítra, je to však činžák.

0: Marek Ztracený, písnička Zastav mě, 4 minuty po 8. Posloucháte sobotní dobré ráno Rádia Blaník. Stovky typů na hezké výlety pro vás máme my, blaniští krajanci, na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz v sekci Krajánek. A je tam pozvánka taky na hrad Wildštejn na západě Čech. To je hrad, kde to opravdu žije. A co tady uvidíte, to mi taky nedávno prozradila majitelka hradu Zuzana Pumrová.
1: Tak v první řadě návštěvníci mohou navštívit nejstarší část hradu, což je původní románská kaple, která dneska vlastně slouží jako hradní muzeum. Takovou největší zajímavostí jsou zde uložené nebo vystavené kosterní ženské ostatky, které tady na hradě byly nalezeny při rekonstrukci hradu. Poté se návštěvníci přesunou do prvního patra, kde je královský sál, další část hradu nebo prohlídkového okruhu je stará ložnice po rytíři Hemfeldovi a ve druhém patře hradu je muzeum hasičské techniky. A v protější zámecké budově potom návštěvníci mohou vidět muzeum vězeňství a soudnictví.
0: To stojí rozhodně za vaši návštěvu. Navíc, jak už jsem říkal, žije to tady. Třeba dnes se tu koná hradozámecká noc. Tady už je ale vyprodáno. Nicméně ta další velká akce proběhne třeba v sobotu 12. září, kdy jsou skuteční bír a Bramborák Fest 2026 vstupenky na wildštejn.cz. Jinak reportáž, jak už jsem říkal, na adrese radioblaník.cz. I dnes vyrážíme do terénu, kam to bude, prozradí kolega Martin Císař, ale já už to můžu prozradit taky, že opět přiveze někomu z vás tu úžasnou chutnou šunku na kosti od Leka. A další podrobnosti se dozvíte v příští hodině.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.

Jsi semínko holala, bude z tebe fiala. Stávej semínko holala, bude z tebe fiala. Dobré ráno, vážení Blaníci, zdravím vás Tomáš Klus, zdravím vás Vlastu Suka a celý Rádio Blaník. Mějte krásný den.

0: Tomáš Klus, písnička Pocity. I Tomáš Klus zpívá v té naší nejnovější blanické hymně v téhle. No samozřejmě, ještě příští týden vám tahle písnička může přinést velké peníze.
1: Slunce dál svítí. Na rádiu Blaní.
0: Ano, ano, číhejte na písničku Slunce dál svítí od pondělí do pátku. Včera jsme opět odměňovali s kolegyní Ivou Leckou, jsme hodně šli posluchače Sváťu.
2: Sváťo!
0: Je to tam!
2: 5 000 je doma!
0: Ano, vyhrál od nás 5 000 korun, vy se můžete radovat zase třeba v pondělí nebo v úterý. Zkrátka, až písnička zazní, volejte studio 800 109 109. V ten okamžik vás vezmeme do vysílání, pustíme nějakého interpreta z té písně a vy musíte uhádnout, o kterého se jedná. Pokud řeknete správné jméno, penízky máte doma. Tak hodně štěstí.
1: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: No a dál už za chvíli třeba Karel Gott, Léto jak má být, nebo Hop Trop, Tři kříže. Minutka bude 8:45. Dobré ráno.

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: v něm, co jsem psal.
1: Hop, prop, tři křížem, další pohodovka za námi a před námi třeba Pavel Vítek. Má svůj den už po zprávách.
2: Má slavný den, tak
1: taky zaspívá Jiří Korn. Nebo Petr Kolář, V nebi snad ti prominou.
2: V nebi snad ti prominou.
1: Hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 9.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
1: Dnes čekujeme oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na severu místy, jinde ojediněle deště nebo přehánky a na severu sem tam ještě zabouří. Odpoledne a večer by pak měly srážky postupně ustávat. Teploty dnes 17 až 22 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od 22 do 26 a v 1000 metrech na horách kolem 13.
5: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: hrnky, flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Lijáky zaměstnali hasiče a vyhnali děti z táborů. Stát musí určit priority pro čerpání unijních peněz. České volejbalistky narazí v Brně na Rakousko. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Města, obce i domácnosti sčítají škody po silných bouřkách. Zaměstnali výrazně hasiče, kteří měli až do 10 večer na 370 zvýjezdů. Ti středočeští zasahovali hlavně u spadlých stromů a na Kutnohorsku evakuovali i dva dětské tábory. K evakuaci tábořiště přistoupili i hasiči v Kozlovicích na Frýdecku-Místecku. Na druhý povodňový stupeň se dostala v Liberci Lužická Nisa, v Praze pak potok Botyč. Vláda projedná přípravu priorit pro čerpání peněz Evropské unie po roce 2027. Příprava národního a regionálního partnerského plánu, který v pondělí předloží ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, bude vstupním materiálem pro vyjednávání s Evropskou komisí letos a příští rok. Finanční podpora z evropských peněz by měla být víc cílená než dosud. Opravy školních budov patří o prázdninách k častým investicím měst. V Ústí nad Labem teď začíná rozsáhlá rekonstrukce venkovní části základní školy Mírová za zhruba 200 milionů. Co vše se změní, to už prozradí ředitel školy Kamil Weigand.
5: Naprostou prioritou je opláštění školy. Výměna oken je důležitá, i výměna osvětlení. Bude se řešit i rekuperace, bude se řešit fotovoltaika, tak aby škola byla alespoň částečně soběstačná. Budou se zateplovat střechy.
4: Hotovo by mělo být zhruba za rok. České volejbalistky se po úspěšném vstupu do evropského šampionátu utkají s Rakouskem. Včera si připsali první vítězství s Řeckem 3-1 a dnes Brně nastoupí do druhého utkání od 7 večer. Stejně jako včera budou opět favoritkami utkání. Do osmifinále postoupí 4 nejlepší týmy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Vlastík.
6: Ano, přejeme. Hezké dopoledne, necelá minuta bude 9.
2: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
6: A za okamžik přibereme do party taky kolegyni Ivu Leckou. Opět pro nás má dobré rady do zahrady. Tentokrát poradí, co a jak při výběru nové podlahy. Co všechno řešit, tak to se dozvíte už za chvíli. Teď Pavel Vítek a má svůj den.

0: Tak tohle byla další hezká česká pro vás od Věry Špinarové, Kouzlo bílejch čar. 10 minut po 9. hodině, já vám přeji krásný víkend. Za chvíli pošlu třeba Jiřího Korna, to je co snídá, ale teď přichází kolegyně Iva Lecká.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, podlaha je přesně ten typ věci v domácnosti, které si člověk všimne až ve chvíli, kdy začne vypadat unaveně. Škrábance, odřená místa, vrzání, poškozený spoj. A najednou si říkáme, že by to chtělo novou podlahu. Jenže než se pustíte do kompletní výměny, podívejte se, jak velký problém skutečně máte. U plovoucí laminátové podlahy totiž nemusíte automaticky měnit všechno. Pokud je poškozených jen několik prken a máte stejný dekor ještě k dispozici, dá se poškozené prkno vyměnit. Důležité ale je, pokud podlaha vrže nebo se spoje rozjíždějí na větší ploše, problém nemusí být v samotné podlaze. Často je potřeba zkontrolovat rovnost podkladu. Sebekrásnější nová podlaha totiž nebude správně fungovat, pokud ji položíte na nerovný nebo, nedej bože, vlhký podklad. Při nákupu podlahy počítejte nejen samotná prkna na celou plochu, ale také myslete na rezervu navíc. A pokud si vyberete konkrétní dekor, schovejte si pár zbylých prken. Za několik let totiž může být mnohem těžší stejný vzor sehnat. A pokud právě o nové podlaze přemýšlíte, teď je docela dobrá chvíle se po ní poohlédnout. V Baumaxu jsou aktuálně některé laminátové podlahy ve výprodeji. Třeba laminátová podlaha Dub Kobe nebo Dub Benito. U těchto konkrétních modelů platí akce do 31. srpna. Mrkněte se na baumax.cz nebo zajděte do kterékoliv prodejny, kde vám ochotně vše ukážou a pomohou s výběrem.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi,
5: Baru,
4: i my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

najednou zjistím, že čas už nevrátím. A že to pálí, když člověk dotýká.

0: Skupina Kryštof a Nesmím zapomenout na Rádiu Blaník za 6 minut půl desáté. A vy taky nezapomínejte, že si vás dneska zase hudebně prověříme už v příští hodině krátce po desáté, kdy roztočíme slavné desky Hezky česky. Pro vás neznalce je to jednoduché, zahraju originál a vy pak pátráte po české verzi, kterou si posléze taky hrajeme. Tak po desáté hodině se těším, za chvíli Adam Jurica, Ema Drobná, naše Hriechy a taky skupina Bonnie M. Krásný den vám přeji.
1: Soumrak vcházel těšit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků. Miláček žen.

Dvojčka žen a ve tešníku tucty her. Miláčka žen a ve tešníku. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncí, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou.

0: krásná písnička. V nebi snad ti prominou na Blaníku. Za chvíli Olympik. No a když jsme u toho, tak Petr Kolář naspíval se skupinou Olympik i novou písničku letošním roce. Jmenuje se Co je vůbec v nás? Co je vůbec v nás? To se objeví. A my vám ji zahrajeme dneska krátce popolední, tak si ji nenechte ujít. Teď ale z jiného soudku.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Můj blanický parťák, kolega krajánek Martin Císař vyrází dnes do terénu a teď se ještě zastavil tady ve studiu, aby mi prozradil, kam to bude. Martine, vítej, ahoj, krásné dopoledne.
3: Skvělé dopoledne tobě, Vlastíku, a všem posluchačům Rádia Blaník. Je sobota, to znamená, že vezeme šunku. Ano, šunka od Leka je připravena, ta tady voní. Komu ji zavezeme? No, uvidíme. V každém případě vás se ptám, už jste se stali členy klubu posluchačů Rádia Blaník? Je to jednoduché, zabere to pár minut a vyplníte dotazník na radioblanik.cz na našich webových stránkách a pak už se můžete těšit třeba na tuhle báječnou voňavou odměnu. Tak já vyrážím, kam to bude, to neprozradím, protože budu samo sebou sledovat a hlavně poslouchat, jestli posloucháte Rádio Blaník. A pokud ano, šunku předám, tak dnes buďte ve střehu, krajánek Rádia Blaník míří třeba k vám.
0: No, je to jednoduché, tak přejeme šťastnou cestu, Martine, a budeme se těšit na reportáž.
2: Prázdninový krajánek
1: Rádia Blaník.
0: Teď už Eldorado, Goombay Dance Band, za chvíli, jak jsem říkal, Olympik. A osmý den, minuta bude 9:45.

0: skupina Olympik, píseň Osmý den, která nám zakončila další společnou 60-minutovku. No a co dál? Za okamžik zprávy, počasí, dopravní servis, no a samozřejmě skvělé písničky, ty, které máte nejradši. Žlutý pes Sametová. Já taky zaspívá Lucie Vondráčková. A nebude chybět Dalibor Janda. Hrajeme hezky česky, za 8 minut už bude 10.
1: Blaník za volantem.
0: A máme od vás postřehy z vašich cest. Dobrý den, kde pak máme problémy?
2: Na silnici 157 mezi Srubcem a Starou Pohůrkou je v příkopu Stará Felicie. Je to za pravotočivou zatáčkou, tak ať si tam řidiči dávají pozor, protože tam může být větší pohyb lidí, jinak je to bez ranění.
0: Tak děkujeme, a jak to vypadá dál? Ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: Kolona vozidel vás zdrží okolo 10 minut z důvodu omezení na dálnici D10 z Prahy na Turnov. Popojíždět budete mezi 6. a 8. kilometrem. A dopravní nehoda dvou vozidel se vyšetřuje na 129. kilometru dálnice D1 z Brna na Prahu. Projíždějte opatrně.
0: Tak děkujeme, a kdyby cokoliv, můžete kdykoliv zavolat na naši dopravní linku řidičů 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Dnes čekáme většinou oblačno až polojasno, přechodně zataženo, a na severu místy jinde ojediněle déšť, přehánky. Na severu ještě bouřky, ale odpoledne k večeru by měly srážky ustávat. A co se teplot týče, dnes 17 až 22 v Čechách a na Moravě a ve Slezsku od 22 do 26. Hory kolem 13.
4: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Stát chystá úlevy v dotačních podmínkách pro zemědělce. Rezort zahraničí řešil pád ultrajeltu v Chorvatsku. České památky ovládne hradozámecká noc. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. A začínáme aktuální informací. Na D11 ráno vyjelo auto u obce Chyšť na Pardubicko mimo dálnici. Na místě bylo 13 zraněných, z toho 2 těžce. Dálnice ale průjezdná, na místě jsou záchranáři i policie. Českým zemědělcům letos práci výrazně zkomplikovalo sucho. Stát pro ně chystá rozsáhlou pomoc, která jim má pomoci udržet produkci a zvládnout letošní náročnou sezónu. Jednu z připravovaných forem podpory přibližuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
3: Ministerstvo připravuje vyplacení mimořádné evropské podpory na zmírnění dopadů zvýšených cen paliv a hnojiv. Prostředky z unijního rozpočtu chce ministerstvo doplnit národními zdroji tak, aby celková pomoc dosáhla téměř 800 milionů korun.
2: Ministerstvo počítá také s úlevou v dotačních podmínkách pro zasažené hospodáře. Dva lidé zahynuli v Chorvatsku při pádu malého letadla letícího z České republiky. Podle ministerstva zahraničí se ale nejednalo o české občany. K nehodě došlo nedaleko přístavního města Zadar. Co předcházelo havárii ultralightu, zatím není jasné. Opět po roce se v Česku koná hradozámecká noc. Do ní se zapojí zhruba 140 památek po celé zemi, což je pravděpodobně stejně jako loni. Památky zůstanou otevřené po setmění a nabídnou speciální program. Centrem letošní hradozámecké noci je státní zámek Horšovský Týn na Domažlicku. Akce každoročně přiláká tisíce lidí. Tolik zprávy Rádia Blaník a opět je tu Vlastík.
4: Ano, jsem s vámi. Hezké dopoledne. Za 2 minuty bude 10.
0: Vlasta Suk
1: na Rádiu Blaník.
4: Za okamžik si vás opět hudebně prověřím, roztočíme slavné desky Hezky česky, tak jsem zvědavý, jestli teď uhodnete tu písničku, tak za chviličku se k tomu vrátíme. Xindl X Popelka nebo Žlutý pes Sametová, tak to je výběr, který nás čeká tuto chvíli. Krásný den a nádherný víkend.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Ondřej Hejma, kapela Žlutý pes a Sametová. 10 hodin, 11 minut k tomu, no a pojďme si vás hudebně prověřit.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Za mě dneska jednoduché, uvidíme, co na to řeknete vy. Já vám pošlu písničku od skotské zpěvačky Sheena Easton. Je to vlastně její největší hit z roku 1980 z alba Take My Time. Pojďme na ní. Morning Train právě teď. A na vaše tipy na českou verzi se těším na telefonu 800 109 109.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: tohle byl největší hit skotské zpěvačky Sheeny Easton. Teď otázka, kdo pak tuhle píseň přespíval do češtiny.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Na telefonu čeká posluchač Michal Županovice. Dobrý den, Michale.
2: Dobrý den.
0: Zkuste, kdo to podle vás zpívá?
2: Tak já bych tipnul naší skoro sousedku z Housebotu Helenku Vondráčkovou.
0: Helenka Vondráčková, zajímavý tip. Pojďme na posluchače, kteří volali před vámi, jo? Tady jsou.
3: Dobrý den, tady Julie. No, Helena Vondráčková.
4: Dobrý den, tady Marie Zumpolce a tu písničku zpívá Helena Vondráčková.
5: Dobrý den, tady Alena. Písničku zpívá Helena Vondráčková a myslím, že se jmenuje Na čpůl zdávat mat.
0: Tak co vy na to, Michale?
2: Tak přesně ta poslední posluchačka tipla i tu písničku, ten název.
0: Jo, no, tak je to tak, já vás nebudu napínat, dneska to bylo opravdu jednoduché. Helena Vondráčková, Nač vlastně v půli vzdávat mač, píseň z roku 1982, český text, napsal Zdeněk Borovec. Jste dobří, tak my si teď zahrajeme a vy mi ještě prozraďte, jak si užíváte víkend, co plánujete?
2: Tak zatím kafíčko je pod mrakem, odpočíváme a tak velký plán žádný zatím není.
0: No proč taky, že jo, pohodička víkendová.
2: No, odpočívat, zapršelo nám, tak jsme rádi, že je trošku čerstvý vzdoušek.
0: Ano, ano. Tak jo, Michale, krásný den, užijte si celý víkend a naslyšenou.
2: Tak, je hezký víkend všem.
0: No a tady už je Helena Vondráčková, Nač vlastně v půli vzdávat mač.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: Miroslav Šbírka s Martou, čo bolí, to prebolí, za 8 minut půl 11. No a za chvíli na Blaníku potěším řidiče. Jízda z Čech na Moravu se nám totiž letos opět podstatně zkrátí. Podrobnosti si řekneme kolem 3/4 a do té doby budeme samozřejmě pohodově hrát. Chystám Lucku Ondráčkovou v šíleném kolotoči, nebo se těšte na Veronu.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin.

0: Verona a Ztracená bloudím. Posloucháte Rádio Blaník, za 2 minuty bude 10:45 a teď tu mám dobrou zprávu pro řidiče. Ředitelství silnic a dálnic včera otevřelo dalších více než 6 kilometrů dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem, s výjimkou tunelu Homole, který se objíždí. Do provozu ale bude uveden příští rok v létě. I tak se ale řidičům uleví. Navíc během letoška by mělo dojít k otevření ještě dalších úseků. Podrobnosti má pro nás náš dopravní expert Honza Rídl.
1: Otevíráme totiž další důležitý úsek, zatím bez tunelu Homole, který bude dokončený před létem příštího roku. Letos ještě zprovozníme přes 6 km dlouhý úsek D35 mezi Sadovou a Plotištěm a rádi bychom také otevřeli úsek Džbánov-Litomyšl.
0: Tak tomu opravdu říkám dobrá zpráva, to se to pojede z těch Čech na Moravu po D35.
2: Pohodové České rádio.
0: Teď už Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou, my hrajeme do pohody sobotního dopoledne a za okamžik jedna vypalovačka. Ricky Martin, píseň Maria nás čeká. Tak užívejte pohodu a víkend ve společnosti Blaníku. Zdraví vás, Vlasta Suk.

0: Playback, Sunshine Reggae na Rádiu Blaník. Další pohodovky pro vás vybíráme po 11. hodině. Těšte se na Poetiku. Půlnoc, taky na Karla Gota.
1: Moje slzy vsákne zem, já blázen jsem, když je hled.
0: A nebude chybět Tereza Mašková. Jíst, spát, meditovat, milovat. Hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 11 hodin.
2: Blaník za volantem.
0: A jak to vypadá tady u nás v republice na silnicích a dálnicích, ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
3: S hustým provozem a zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D1 u Brna. Po pojíždět budete mezi 191. a 196. kilometrem ve směru na Vyškov. A dopravní nehoda osobního vozidla se vyšetřuje na 45,5 kilometru dálnice D8 z Prahy na Ústí nad Labem. Projíždějte opatrně, zdržet byste se měli okolo 10 minut.
0: Tak díky moc, kdyby cokoliv, volejte naší dopravní linku 603 11 71 71.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: No a jak dnes, většinou oblačno až polojasno, přechodně zataženo, sem tam déšť nebo přehánky, zejména na severu, kde ještě stále také může zabouřit. Později večer srážky ustanou a oblačnost má ubývat. Teploty dnes 17 až 22 v Čechách, Morava, Slezsko, tak tady teplej, 22 až 26 a v 1000 metrech na horách kolem 13.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
5: Blaník. Pěkné dopoledne. V Křinci se opět koná festival Zámecké léto. Bohatý celodenní program startuje právě v těchto chvílích. Těšit se můžete na celou řadu hudebních vystoupení. Třeba ve 3:15 zaspívá Ilona Čáková. Připravená jsou i dvě divadelní vystoupení. Ve 13:15 je na programu Hra lásky a náhody a v 8 večer pak představení Drazí rodiče. Oboje se odehraje na zámeckém nádvoří. V 10 večer začne jazzová afterparty a po celý den je v zámeckém parku přichystaný food festival. Takže se nemusíte bát, ohladu rozhodně nebudete. A do Dobříše opět dorazila šelma. Už po 8. se ve sportovní hale koná největší modelářská akce v Česku. K vidění jsou stovky detailně zpracovaných modelů nejrůznějších kategorií. Uvidíte letadla, vojenskou techniku nebo autíčka. Modelů je tu víc než 900. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: čili flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Suk na rádiu Blaník.
1: Teď je 11, startuje poslední dopolední hodina dnešního dne. Všechny vás zdravím a za chvíli připomenu, jak si u nás na Blaníku můžete vyhrát luxusní zájezd za sluníčkem do Albánie. Letecky pětihvězdičkový hotel. No? Tohle bych být vámi opravdu zkusil. Tak poslouchejte dál. Teď hezky česky Marie Rotrová a Pavel Bobek s tím Blázným si nic nezačíná.

0: za námi Poetika, písnička Půlnoc, posloucháte Blaník. A teď máme 10 minut po 11. hodině.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Ano, stačí pozorný poslech Blaníku, včas k nám zavolat a pak třeba někdo z vás poletí za sluníčkem. Ostatně nedávno se z výhry radovala posluchačka od Prahy.
2: No tak to je skvělý, to mám naprosto radost.
0: Ano, a radost můžete mít i vy, dnes nebo zítra. Tentokrát pro vás máme letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní z All Inclusive do 5 hvězdičků.

0: nového hotelu Hadiama Resort & Spa v Albánii. No, tak to je paráda. A co pro to musíte udělat? Skoro nic, jen si dát na hlas Rádio Blaník, vychytat 3 různé písničky od stejného interpreta, které zazní za sebou bez přerušení. V momentě, kdy se tak stane, volejte studio 800 109 109 a když se dovoláte jako první, poletíte.
1: Za 3 české, za sluníčka.
2: Na Rádio Blaník.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
0: Tak a teď už Karel Gott, Nápoj lásky číslo 10. Mimochodem, kdyby byl další Karel Gott a další, tak to je právě ten okamžik, kdy máte volat. Tak uvidíme, jestli to tak bude. Každopádně o víkendu to zazní. Tak buďte s námi a číhejte. Krásnou sobotu vám všem, posloucháte Blaník.
3: Rychle.

Za námi Jeláni, vy posloucháte Blaník a teď máme krátce po 11:15. A víte, že na našem webu máme blanický e-shop? Ano, tady si můžete zakoupit spoustu upomínkových předmětů s naším sluníčkem. Pány určitě potěší třeba náš blanický půl litr na pivko, dámy možná ocení nářadí do vaší zahrádky, ale kromě toho tam máme například magnetku na ledničku, flešku, hrníček, svačinový box, klobouček a řadu oblečení a tak dále a tak dále. Tak se tam koukněte na našich stránkách radioblanik.cz, najdete e-shop a klidně si můžete udělat radost. Za chvíli hezky česky teda za Kendlova, písnička Diamanty a ode mě přání krásné soboty.

0: Lani.
1: Hezky česky celé léto.
0: Rádio Blaník.
2: Tak když spolu spíme a na bytě tě mám,

0: Tereza Maškova nám dospívala jíst, spát, meditovat, milovat na Blaníku. A na Terezu Maškovou se můžete těšit na dalším z letních koncertů.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Už příští pátek nám zaspívá v Tišnově. A teď tu mám od ní pozdrav a vzkaz pro vás, kteří váháte, zda tam vlastně vyrazit.
2: No to přece nemůžete váhat. To je jasná věc, že musíte přijít, protože je to tady doopravdy krásná atmosféra, hrozně super lidi a prostě o zábavu se tady rozhodně bát nemusí.
0: Ano, to mohu potvrdit, protože ty blanické koncerty jsou neskutečné, plné pohody, skvělých lidí a taky písniček. Kromě Terezy Maškové zaspívá i Janek Ledecký. Vojta Nedvěd a naše blanická kapela. Vstupné se neplatí, navíc i tady si můžete přijít pro tu naši zbrusu novou samolepku Blaníku a Centropolu, která vám přinese spoustu peněz i 100 000 korun. K tomu všemu se vstupné neplatí a doprovodný program je také zajištěn jídla a pití. Dostatek samozřejmě. Co ještě podstatné, že se sejdeme krátce před půl pátou na náměstí Míru. Takže příští pátek, 28. srpna, Tišnov a další letní koncert Blaníku.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Do té 12. hodiny ode mě třeba ještě Mr. President a taky Hana Zagorová, Standa Ložek a Petr Kotwald. Co ti brání v pousmání? Loučí se Vlasta Suk a za chvíli skvělý kolega Jirka Frélich. Mějte se báječně.

0: krásnou sobotu, hezké odpoledne. Za 4 minuty už bude 12. hodina, písnička od Vlasty Suka, která dozněla, ale po 12. už jenom hezky česky, třeba Jana Kratochvílová.
1: Stínu kapraděn spál, sám splácel si daň.
0: Tak je Michal David a Valčík pro mámu.
2: Já vyprávím, ty posloucháš, asi jsem únavnej, nesmíš mě tak vážně brát.
0: A taky Petr Spálený a Táňo, naschledanou.

0: Ano, Táňo, naschledanou, Petr Spálený, hezky česky, budeme hrát na Blaníku po 12. hodině.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Dnešní den bude ještě oblačný a zatažený, ale postupně se začne vyjasňovat a čekejte místy přehánky. Teploměr, který vystoupá na 16 až 21 stupňů, na Moravě až na 25. No a co se deště týká, tak aktuálně nám nejvíce prší částečně na Královéhradecku, ale hlavně na Ústecku a Liberecku se objevovaly přehánky, které ano postupně budou čím dál menší.
2: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio Blaník.
3: Hezké poledne. Ve skanzenu v Kouřimi dneska probíhají dožínky. V Muzeu lidových staveb si pro vás připravili bohatý program. Vyzkoušíte si kosení kosou, vázání snopů, pletení ozdob ze slámy, kování hřebíků v historické kovárně a nebo třeba pečetní chlebů. Dneska je Mezinárodní den orangutanů a bohatý program si v rámci oslav připravila taky Pražská zoologická zahrada. V jednu a ve dvě odpoledne se můžete těšit na komentovaná setkání u orangutanů v pavilonu Indonéská džungle. A ve tři dostanou orangutani Pagy, Diri a Harapan dárek. Pro děti je v pavilonu připraveno ještě i herní stanoviště. A dneska večer se po celé republice otvírají památky. Na programu je totiž Hradozámecká noc. V našem regionu se do ní zapojí třeba hrad Český Šternberg nebo Sázavský klášter. Noční prohlídku si užijete i na zámku Loučeň nebo na Dobříši. A připojí se i zámek Konopiště. Tady program startuje v 6:30 večer. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
2: Sobota, pravé poledne, nejvyšší čas hrát si na Blaníku. Hezky česky, tady je Damien a písnička Mám tě rád. A za chvíli taky Jana Kratochvílová nebo Petr Kolář se skupinou Olympic.

0: Co je vůbec v nás písnička Petra Koláře a skupiny Olympic teď na Blaníku? No a my jsme tento týden s Mirkem Táborským cestovali různě po městech a týkala se nás i procházka Chlumce nad Cidlinou.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás v rámci městských typů na procházky pozval do Chlumce nad Cidlinou. Začal jsem na Klicperově náměstí, které připomíná slavného chlumeckého rodáka, spisovatele a dramatika Václava Klimenta Klicperu. Dnes vám chci představit Palác škol, což je název, který si zaslouží vysvětlení. Obecní zastupitelstvo, v jehož čele stál osvícený starosta Zikmund Kozelka, se v roce 1896 rozhodlo postavit důstojnou budovu, do které by se mohly soustředit všechny dosavadní chlumecké školy. Pro stavební prostor v dnešním středu města bylo nutné vykoupit 3 stodoly se zahradami, špícharem a sousedním polem a navíc i budovu městské nemocnice, včetně zahrady. Vypracováním projektu a stavební dokumentace byl pověřen pražský architekt Vratislav Pasovský. A pokračujeme městem. Asi o 200 metrů dál od paláce škol stojí Loreta. I ta má zajímavou historii. Václav Norbert Oktavián hrabě Kinský ve snaze posílit katolickou víru a zvýšit prestiž panství a svého rodu pověřil v roce 1717 architekta Františka Maxmeriána Kaňku stavbou piaristické koleje pro výuku mládeže v katolickém duchu, protože se v kraji množili tajní nekatolíci. V době převzetí panství Františkem Ferdinandem Kinským a zřejmě i kvůli zahájení nákladné stavby zdejšího zámku byla však stavba přerušena a dokončena až roku 1740. Ovšem nikoli už jako kolej a škola, ale jako Loreta. Ke stávající kaplance, tedy obydlí určenému pro ubytování kaplana, byly přistavěny ambity tvořící čtvercové nádvoří s kosenými rohy a uprostřed vyrostla Santa Casa, svatá chýše. Existence Lorety jako sakrálního objektu však neměla dlouhého trvání. Dvorským dekretem Josefa II. Byla roku 1786 zrušena, odsvěcena a využita k praktickým účelům. Ambity byly zazděny pro potřeby špitálu, pro vysloužilé hraběcí zaměstnance a svatá chýše byla zbořena. V roce 2002 prošla Loreta rekonstrukcí a nyní slouží muzejním účelům. A mně nezbývá, než se do Chlumce ještě jednou vrátit, protože jsem nestihl všechno, co jsem chtěl. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A my jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky teď ve čtvrt na jednu Jaroslav Uhlíř a písnička Severní vítr.

0: Na Blaníku právě teď dozněl Michal David a písnička Valčík pro mámu. Mimochodem, písnička je z Disko příběhu, to jste asi poznali, a mohl si zahrát v Disko příběhu hlavní roli Michal David. Svého času mi prozradil takové tajemství.
1: No, tenkrát to se mnou Jarda Soukup zkoušel a řekl, že to nejde prostě. Takže se díky tomu vzal ten Ruda, že?
0: Ano, Rudolf Hrušinský, který si zahrál právě v Disko příběhu hlavní roli. My půjdeme dál, za chvíli Slza a fotky nebo Petr Spálený, protože na Blaníku si dál hrajeme hezky česky. Slunce dá nám
2: svítí nad krajinou. 5 000 za pár minut.
3: A možná i mnohem víc.
2: Peněz si nevydělá ani špičkový manažer velké firmy.
3: Vy můžete. Poslouchejte prázdninový Blaník a dozvíte se jak.
2: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: Písnička Dokud se zpívá, já si myslím, že zpívat můžeme o 106, speciálně v 6, protože nás čekají písničky k táboráku.
1: Písničky k táboráku.
0: Ano, úderem 18. hodiny to všechno vypukne tady u nás na Blaníku a zase si pustíme jednu živě zpívanou Nedvědovku, kterou zpívají Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší. Třeba jsem slyšel růže z papíru a to byla paráda.
2: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
0: Naživo a jak jim to zpívá.
2: Dal jsi do vlasů, kde hladívám ti já.
0: Tak dneska se můžete těšit po 18. hodině na živě zpívanou písničku Kočovní herci, ale taky si dáme třeba Fabiho Daňka, Tomáše Kluse, Plavce a dáme si i Taxmeny a Buráky. No prostě krásné písničky k táboráku po 18. tady u nás na Blaníku. No a po 19. kdybyste toho neměli dost, tak si pusťte rádio Český Blaník, najdete ho v DABu, no a tam budeme pokračovat. A to dokonce až do nějaké, tuším, 22. hodiny.
1: Písničky k táboráku. Pohodové České rádio.
0: Tak od 18. do 19. hodiny tady na Blaníku, od 19. do 22. Český Blaník a písničky k táboráku. Teď Michal Hrůza, Zakázané uvolnění a za chvíli Petra Janů. Hrajeme si totiž jen a jen hezky česky.
3: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: A farná písnička Leporello teď na Blaníku a 12. hodina, která je jenom hezky česky, se blíží ke svému konci, ale to nevadí, i po té 13. pro vás máme krásné české písničky, třeba Václava Neckáře. Tohle mám hodně rád. Taky Helena Vondráčková a Zblížení. Skupina Krištof a Co bude pak? Co bude pak? No pak si budeme dál hrát hezky česky. Hrajeme si ostatně hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Tak různě nás trápí přehánky, více v Čechách než na Moravě. Jižní Morava, ta se dokonce těší ze sluníčka místy. Třeba takové Holasice na Brněnsku mají 25 stupňů Celsia, ale to je aktuální rekord. Spíše ty teploty se drží od 12 stupňů na Karlovarsku až po 22, což je nejčastější teplota právě na Moravě. No ale Jižní Morava, ta má zase rekordy. Co se týká zítřejšího počasí, tak zítra bude jasno nebo polojasno. Ráno ale čekejte mlhy a teploměr může vystoupat na 17 až 22 jako dnes. Sem tam místy přehánky a taky Jižní Morava i zítra až 25.
2: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
3: Krásné odpoledne. V pražských Letenských sadech stále probíhá letní Letná, tedy festival moderního cirkusu. Bohatý každodenní program tu probíhá až do konce srpna. Na řadu představení se tak můžete těšit i dneska. Kromě cirkusových vystoupení se můžete těšit i na různé workshopy, výtvarné dílny i dětmi oblíbené malování na obličeji. V Praze zůstaneme, letos je to totiž přesně 940 let od korunovace prvního českého krále Vratislava II. V rámci oslav výročí probíhá na Vyšehradě Královský den. Čekají na vás ukázky výstroje, výzbroje a boje, výcviku koní nebo verbování družiny. A pokud byste chtěli dnešek strávit spíše v poklidu, tak se vydejte do Lesního divadla v Řevnicích. Koná se tu 18. ročník festivalu Čajomír. Jde o mezinárodní setkání milovníků čaje. Těšit se můžete na desítky čajoven s ochutnávkami, dobré jídlo i hudební a divadelní vystoupení. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Zdeněka Frélich
1: na rádiu Blaník.
2: A 13. hodina je tady, pojďme hrát zase hezky česky. Tady je Balet a Hej pane disc jockey.
1: Rádio Blaník.
2: A pak taky skupina Krištof a otázka zní, kdy to přijde. Kdy zahrajeme tři různé písničky od stejného zpěváka, zpěvačky nebo skupiny hned po sobě, protože ve hře je tento víkend zájezd do slunné Albánie hezky letecky za sluníčkem za tři české a nic víc vás to nebude stát. Tak držím palce, pokud s námi hrajete. Teď slibovaný Balet, Hej pane disc jockey.

0: Skupina Krištof a písnička Co bude pak? No po sobotě většinou neděle, ale pak také nový týden a čeká nás ve středu opět Energoporadna.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Ano, každou středu pro vás máme Energoporadnu, Adélka Zahradníčková ji pro vás chystá vždy ráno ve středu a pak v repríze v podvečer v 6:30. A navíc pro vás máme hru, do které se můžete zapojit na našem webu radioblaník.cz. Stačí tam vyplnit formulář a můžete vyhrát 3000 korun na ruku a kontrolu vaší solární elektrárny už za 10 000. No a to vše od nás, od Blaníku a od Solárníku.

0: Energy Service & Care. Možná si teď říkáte, že fotovoltaickou elektrárnu nemáte, ale to vůbec nevadí. I tak můžete vyhrát, vy dostanete ty 3000 na ruku a kontrolu věnujete svému kamarádovi nebo třeba rodičům, dětem či sousedům.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Tak zase ve středu, no ale co se týká dnešní soboty, která je prakticky skoro celá ještě před námi, tak si pojďte užít další české písničky na Blaníku. Tady je Helena Vondráčková a Zblížení a za chvíli taky slovenská skupina Tým.

0: Mám na teba chuť.
1: Slovenská skupina Tým a písnička Mám na teba chuť. Dostaneme se do 80. let za chvíli díky písničce Karla Gotta. No mohl to být jenom Karel Gott, kdo si zaspíval písničku o nejslavnější z nejslavnějších světových kapel. Ringo George, Paul John, ano, Beatles. A mohlo mu to být úplně jedno, protože Karel Gott v Československu nebyl ani v ohrožení Beatles. Ano, jeho desky se prodávaly úplně nejvíc. A písnička Beatles je extrémně povedená. Písnička Karla Svobody, kterou zpívá Karel Gott. Za chvíli přidáme ještě Václava Neckáře a taky Lucku Vondráčkovou. Hrajeme si hezky česky celé léto.

Lucka Vondráčková, písnička Láska umí víc. Já si myslím, že Blaník umí víc. Umí vás vzít hezky k moři, za sluníčkem, letecky. Více o tom třeba na Facebooku Rádia Blaník, tak se tam podívejte. Máme tam i krásné video s mistrem Bínem. Doufám, že vás pobaví jako mě teďka. No a pak je tady taky informace o tom, že dnes by se 31 let dožila Anička Julie Slováčková. Je tam toho víc na Facebooku, klidně nás prolistujte, přečtěte si, pusťte si něco. My vám pouštíme Jeleny a Janu Kiršner.

0: Slovenská skupina Elána, písnička Od Tatier k Dunaju, a ke 14. hodině jsme se přiblížili a poté 14. po zprávách Hana Zagorová a Za každou chvíli s tebou platím.
1: Za každou chvíli s tebou platím, víc než se ti může zdát.
0: Také Petr Novák, Já budu chodit po špičkách.
2: Já budu chodit po špičkách, snad tě tím nezbudím.
0: A skupina Kabát, Pohoda.
3: Když se u nás chlapy poperou,
0: abyste měli sobotní pohodu na Blaníku, hrajeme hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Blaník za volantem.
0: Krátké dopravní informace pro nás má Ivona z Ředitelství silnic a dálnic.
6: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D35 na 167. kilometru ve směru na Hradec Králové. Projíždějte s opatrností. A na Pražském okruhu na 27. kilometru ve směru k letišti se vyšetřuje dopravní nehoda osobního vozidla do svodidel. V místě je uzavřený levý jízdní pruh.
0: No a čekání je zhruba na 15 minut. Pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Aktuálně máme tepleji na Moravě, protože na Moravě je i více sluníčka. U nás v Čechách právě teď místy prší nebo mrholí. No a teploměr třeba na západě Čech je okolo 14 nebo 12 stupňů. 12 stupňů má třeba přímo krajské město Karlovy Vary. Naopak nejtepleji na jihu Moravy Břeclav hlásí 25 stupňů. Jak zítra, to ví meteoroložka Jiřina Švábenická.
7: Tak neděle ta už bude slunečná, tam bude převažovat jasno až polojasno, jen přechodně může být během dne krátce až oblačno. Teploty by se měly pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia, zase malinko tepleji bude na Moravě.
0: A den plný sluníčka nás čeká i v pondělí, ale teploměr zase do 23 a na jižní Moravě do 25.
8: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zásob plynu je o třetinu méně než loni. Kvůli bouřkám hasiči evakuovali dětské tábory. České hasičské vrtulníky míří do Srbska. Přeji vám hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová. České zásobníky plynu jsou aktuálně naplněné ze dvou třetin. To je o 14% méně než loni touto dobou. Hlavní příčinou je vyšší cena plynu. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka ale není důvod k obavám. V Evropě je plynu dost a zásobníky se plní o měsíc dřív, než ukládá vyhláška. Hasiči měli kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Plzeňském kraji, kde odčerpávali vodu ze zatopených sklepů, odklízeli popadané stromy a na Kutnohorsku museli evakuovat dva dětské tábory. Nejvíc v noci na dnešek pak napršelo v Nadějkově na Táborsku. Dva vrtulníky z Česka pomůžou v Srbsku s hašením požárů. Zatím se dohodli, že zůstanou 7 dní. Víc řekne k české pomoci mluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
3: Do Srbska míří dva středně těžké vrtulníky UH-60 Black Hawk soukromého provozovatele ze základen Mělník a Přerov vybavené velkokapacitními bambivaky. Součástí vyslaných modulů je vedle pilotů a technického personálu také tým leteckých záchranářů hasičského sboru. Po dvou záchranářích vysílá Středočeský kraj a Jihomoravský kraj.
2: Já ještě doplním, že čeští hasiči už letos pomáhali také v Řecku a ve Francii. Obhájce titulu Slavia bude hájit vedení v lize. V pátém ligovém kole dnes slavisty čeká derby s Bohemians, ve kterém se po první ztrátě v sezóně pokusí vrátit na vítěznou vlnu. Sparta pak bude hrát s brněnským Artisem a neporazitelnost si chce udržet Mladá Boleslav, která přivítá Slovácko. A o premiérový bodový zisk v sezóně pak bude usilovat Zlín proti Liberci. Tolik zprávy a na Blaníku vám dál bude hrát Jirka Frélich.
4: Je to tak a krásnou sobotu přeji.
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: Do terénu jsme vyslali našeho blanického krajánka se 7,5-kilovou šunkou na kosti a bude pátrat po někom z vás, kdo se přihlásil do naší hry o tuto skvělou dobrotu. Mimochodem vyrazí na dvě různá místa, takže buďte u Blaníku, protože klíčem je, že u toho zrovna posloucháte Blaník. Blanický krajánek Martin Císař se přihlásí za pár minut, vy buďte ve střehu a tady už je Hana Zagorová a za každou chvíli s tebou platí.

0: get no stupor.
1: Marek Ztracený a písnička Ztrácíš na Blaníku při sobotě. No a kam vyrazil prázdninový krajánek?
2: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
1: To už nechám na něm, jsme ve spojení s Martinem Císařem. Martine, ahoj.
3: Přeji krásné odpoledne, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník, tady je krajánek a se mnou posluchačka Denisa, já jsem v Praze. Deniso, hezké odpoledne, hezkou sobotu.
4: Dobrý den.
3: Co tomu říkáte, že jsme přivezli tu krásnou voňavou šunku od Leka?
4: Nádhera.
3: A kdo jí s váma teďko má, kdo jí drží v ruce, komu jsme to předali? Ahoj, jak se jmenuješ?
5: Adam.
3: Adam, a tohle je kdo?
5: Leka.
3: A to je tvoje sestřička? Jo, tak to jsou vaše krásné děti, s nima si tu dobrou šunku dáte?
4: Jo, ještě s přítelem, s jejím tatínkem, takže dobrý.
3: Řekněte mi jednu věc, 7,5 kila, to je pravděpodobně pro 5 lidí ještě pořád hodně, tak to ještě můžete pozvat třeba tady kamarády známí z baráku.
4: Tak můžeme, ale tady je tak moc neznáme.
3: Dobře, kdy jste se přihlásila?
4: Měsíc.
3: Měsíc, takže před měsícem jste se stala členkou klubu posluchačů Rádia Blaník a po měsíci jsme ji přivezli, to je paráda, ne?
4: To je paráda.
3: Řekněte mi jednu věc, jak dlouho posloucháte Rádio Blaník?
4: Už dlouho.
3: Takže věrná posluchačka.
4: Jo.
3: Věrnost se vyplácí. Tak Deniso, ať vám šunka chutná, mějte se krásně a zase třeba někdy naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
1: Martin Císař míří ještě na další místa, přihlásí se po 17.

0: Phil Collins, slavná písnička True Colors, Olga Lounová za chvíli a písnička Kvíškám. Mimochodem, Olga Lounová se také objeví na třech závěrečných letních koncertech Rádia Blaník, a to bude až v září, 5. září v Pardubicích, 18. v Čáslavi, no a v pátek 25. září v Prachaticích bude Olga, tak se na ní můžete těšit. A navíc hlas Olgy Lounové se objevuje i v naší blanické písničce, a to znamená pro někoho z vás třeba 5 000 korun. Nechci ani naznačovat, protože naznačovat budu za chvíli a přidám právě tuto písničku. Tak se těšte na další hezkou českou.
1: Brzda, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Každé pondělní ráno u nás na Blaníku.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: A taky jedna z těch, které se nachází v písničce Slunce dál svítí. Znáte písničku? Slunce dál. Kdyby náhodou zazněla písnička od pondělí do pátku a ona zazní, tak nám volejte na 800 109 109 a může se vám to vyplatit jako Sváťovi od Uherského Hradiště.
1: Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
0: Ano, v pátek krátce po půl čtvrté odpoledne zazněla písnička Slunce dál svítí a jako první na konci té písničky byl na telefonu právě Sváťa. No a my jsme ho pozdravili, konkrétně Iva Lecká a kolega Vlasta Suk. No a pustili jsme Sváťovi ukázku a ta zněla takto.
3: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
0: A jakou myslíte, že Sváťa dostal otázku? No jednoduše, kdo pak to zpívá tuto část naší písničky?
4: Tak víte?
5: A tak přemýšlím, a že by to byl tak Xindl X.
4: Xindl X, jo?
5: Si to myslím.
4: Sváťo!
6: Je to tam!
4: 5000 je doma!
5: Výborně.
0: Velká radost a velké oslavy v Uherském Hradišti. Ano, Sváťa má 5000 korun už doma, no a vy můžete mít taky. Tak poslouchejte Blaník, Slunce dál svítí, jakmile se dovoláte na konci písničky na 800 109 109, jste ve hře a pokud správně zodpovíte otázku, kdo zpívá tu konkrétní část, tak získáváte 5000. Podívejte se třeba na YouTube, tam máme všechny, kteří nám zpívají v písničce, hezky i s obrázkem, tak se to můžete naučit.
2: Slunce dál svítí.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Teď ale Miky Žbirka a písnička Můr našich lások. A za chvíli třeba Věra Martinová a Toulavý Číny na Blaníku.

0: Věra Martinová, písnička Toulavý džíny, písnička, která nás přenesla skoro k 15. hodině. Utíká nám ta sobota nějak rychle, co říkáte. No ale po té 15. krásná písnička Michala Šindeláře, Hořely padaly hvězdy.
1: Noc, hořely padaly hvězdy.
0: A ještě Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr.
2: Oheň, voda, vítr,
0: Krištof, život je krásný.
3: Život je krásný i na konci světa.
0: Život je krásný, když Blaník hraje hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Hrát budeme dál za chvíli, teď krátce počasí. Aktuálně, co se teplot týká, tak nejtepleji na jižní Moravě, místy 25 stupňů Celsia, nejchladněji na Karlovarsku, kde je okolo 12-13 stále. Zítřek bude už více se sluníčkem, protože nás čeká většinou skoro jasné počasí, ale nad ránem se ještě nějaká přeháňka může objevit. V noci klesnou teploty na 11 až 6 a přes den vystoupají na 17 až 22, no a na jižní Moravě zase na 25 stupňů.
6: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vláda dá víc peněz na boj se suchem. Zátěžová zkouška na mostě Šmejkalka bude pokračovat. Praha 7 přispěje školákům na kroužky. Pěkné sobotní odpoledne přeje Hanka Koterová, jsou tu další zprávy. Vláda navýší částku na boj se suchem. V současné době dává stát na opatření proti suchu 20 miliard ročně. Ministr zemědělství chce ale po letošním extrémně suchém létu víc. Zatím další 4 miliardy navíc půjdou na zadržování vody v krajině, výstavbu vodních nádrží, rybníků, závlahových opatření i výkup pozemků. I přes silný vítr a déšť proběhla první polovina zatěžkávacích zkoušek na dálniční mostě Šmejkalka na D1 podle plánu. Pokračovat budou silničáři dnes v noci. Uzavírka mostu proto proběhne od 8 večer do zítřejších 9 dopoledne. Oprava nejstaršího dálničního mostu u nás vyjde na 1 miliardu. Na začátku školního roku můžou rodiče školáků na Praze 7 požádat o příspěvek na kroužky. Získat tak můžou až 1500 korun na dítě. A jak na to, vysvětluje mluvčí městské části Prahy 7 Martin Vokuš.
3: Začněte vyplněním online formuláře, který bude zveřejněn 1. září 2026. Následně obdržíte žádost, kterou po podpisu můžete doručit datovou schránkou nebo zaslat e-mailem na adresu kroužky@praha7.cz.
2: A radnice žádosti o příspěvek posoudí během září. U jezera Most na severu Čech má vzniknout kemp. Studie zveřejněná na webu města počítá se 100 míst pro karavany a stany, 10 sezónními chatkami a 20 celoročními. Bezodtokové jezero využívá město Most už 6. sezónu a získalo si velkou oblibu veřejnosti. Za jeho údržbu ročně zaplatí 15 milionů korun. A tím zprávy končí, slovo má opět Jirka.
4: No a my půjdeme kempovat, ne? Ráda kempuješ.
2: Na jezero Most?
4: No kamkoliv, na jezero Most nebo někam jinam, do Dox, kam chceš?
2: Přemýšlím kam.
4: Tak kde jsi naposledy byla kempovat?
2: Já kempovat?
4: A je to tady.
2: Já chalupařím, takže proto nejezdím kempovat.
4: Je to tady, zní to leze jako z chlupaté deky.
0: Jirka Frélich
1: na Rádiu Blaník.
4: Ale věřím, že spousta lidí kempuje ráda. Ostatně byl jsem se podívat na jeden kemp celkem nedávno a užijte si dnešní den s Blaníkem. Mimochodem, co vás potěšilo, co vám udělalo radost? Jste třeba někde v kempu a čekáte, zda dorazí Martin Císař se šunkou 7,5-kilovou, nebo děláte něco úplně jiného, co vás baví? Na to se budu ptát v této hodině, co vás potěšilo, pište už teď SMSky na 603 118 118.
1: Radio Blaník.
4: Pár vteřin před 15. hodinou je tady Dalibor Janda a písnička Oheň, voda, vítr a za chvíli i Petr Muk.

0: Trmuk. Tady zpíval ještě se skupinou Shalom a písnička Bonsoir, Mademoiselle Paris. No a tento týden Mirek Táborský s námi putoval také procházkou Chlumcem nad Cidlinou. No a putování jsme rozdělili do několika částí. A pokud jste slyšeli po 12. hodině, tak tady je pokračování. A pokud ne, tak si poslechněte, stojí to za to.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Po třetí se vracím do Chlumce nad Cidlinou, abych vám představil další zajímavosti tohoto města. Například historii bývalého hotelu Liverpool. Jeho budovu dal v roce 1878 vystavět Oktavián hrabě Kinský a jméno dostal objekt na památku vítězství kinského koně v britském dostihovém závodě. Však také byla stavba částečně hrazena penězi z vyhrané odměny. V hotelu byly divadelní sál, restaurační místnosti a v patře velkoryse pojaté pokoje. Hotel byl dějištěm řady událostí spojených s rodinou Kinských, s místním společenským a spolkovým životem. Po ukončení provozu v roce 1927, kdy se novým majitelem stalo hospodářské družstvo skladištní a výrobní, byl divadelní sál upraven na obilní sklady a zbytek budovy byl adaptován pro trvalé bydlení. Zajímavostí je, že se popis hotelu objevil v knize Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky. Cituji. Za nádražím bylo vidět všechny překážky na dostihové dráze. Celá ta miniaturní dráha z Velké Pardubické, protože kníže Kinský vyhrál nejen Velkou Pardubickou, ale i Velkou Liverpoolskou. Skoro milion liber šterlinků. Bylo to tenkrát tolik peněz, že kníže začal stavět za naší maličkou stanicí obrovský biograf a divadlo a koncertní sál pro naši vesnici, ale nedostavil to, tak se z toho udělal magazín na obilí, nejkrásnější obilní skladiště na světě, do kterého se vcházelo římskými a řeckými sloupy. A tomu skladišti na obilí se říkalo po anglicku Liverpool. Ale pojďme do současnosti. Budově hrozí demolice kvůli plánovanému nadjezdu. A já bych rád na závěr připomněl ještě jednu zajímavost. Za městem je památník připomínající porážku selské rebelie v roce 1775. Tehdy byla část vzbouřených sedláků směřujících z Náchodského panství ku Praze obklíčena a rozdrcena vojskem právě zde, a právě odtud pochází rčení, dopadli jak sedláci u Chlumce. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.

0: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
1: Léto s Blaníkem.

Michal Šindelář a písnička Hořely, padaly hvězdy. A co vás potěšilo tento týden? Napište mi v SMS-ce na 603 118 118. Já doufám, že vás potěší další česká Josef Laufr. A s Bohem lásko, já jedu dál taky Adam Ďurica a písnička Mandolína. To nás čeká na Blaníku a pak ty vaše SMSky.

to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom, s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem lásku.

0: Život je krásný, o tom svědčí taky spousta vašich SMSek. Krásné SMSky nám chodí na 603 118 118. Co vás potěšilo tento týden, co vám udělalo radost? Někomu stačí málo, třeba to, že se ochladilo a že se dá v noci krásně spát za chladnějších teplot. Těch SMSek je tady celá řada na to téma, tak koukám, že asi opravdu ty chladnější teploty vyhovují mnoha z vás, což je ale taky dobře, že si přijdete na své. Navíc příroda potřebovala trošku té vody, i když pravda někde bylo trošku více. Tak od počasí pojďme dál na ty SMSky, které nám chodí. A koukám, tady třeba vylovím jednu SMSku od Jiřiny. Účast na koncertu Argemy byla super. Jiřinko, díky za SMSku. Ondra oslavil 41. narozeniny, dostal nečekaný dárek, tak snad z něj bude mít radost. No a tady je SMSka. Včera jsme měli krásnou oslavu. Naše kamarádka Marcí oslavila narozeniny a zároveň odchod do důchodu jako paní ředitelka mateřské školky a moc pěkné posezení, hodně pohody do dalších let. Přejí kamarádi z Vojkova. Tak potěšíme taky Vojkov. Lucka napsala, že jí potěšilo na dovolené, že jí přítel vzal na večeři do restaurace, kterou hledali opravdu dlouho, protože dostala chuť na sardinky. A když už si říkala, že romantika nemůže být větší, ještě mi utrhl šišku ze stromu. Lucka, krásná SMSka. Pavla taky napsala, že se vrátili z kempu Kosatka, vnučky si to moc užívali a měli krásně rozářená očička. To byla super dovča. Všechny blaníčky zdraví Pavla. Věrka Liderovice, ta mě potěšila tím, že vytáhla spolužečky ze střední školy z Prostějova na spoustu výletů. Navštívili třeba Hlubokou, Červenou Lhotu. Jeden den v Praze strávili. Já zkusím zvednout telefon, třeba se podaří.
1: Prosím, Krejčová.
0: Věrko, Rádio Blaník, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, já vás zdravím. Nejprve prozraďte, prosím, kde najdeme Liderovice.
1: Liderovice jsou blízko Kotovin a je to okres Tábor.
0: Táborsko, super. No a teďka mi řekněte, když jste navštívili Hlubokou, Červenou Lhotu, tak kde se vám vlastně líbilo úplně nejvíc, nebo dokonce v Táboře?
1: No, nejvíc ta Hluboká, protože tam jsem byla kdysi se školou, od té doby ne. Mm-hmm. A pak jsme druhý den trávili v Praze, protože tam mám dceru. Takže tam jsme prošli Staré město, Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí, pak jsme jeli vlakem domů.
0: A kdybyste měla něco z toho celého výletu prostě vyzdvihnout, co vám v té hlavě zůstalo, je to Hluboká?
1: Je to určitě Hluboká a vlastně mám ráda i Prahu, protože jak tam mám dceru a vnučky, tak tam ráda jezdím.
0: Počasí vyšlo?
1: Počasí vyšlo, úplně krásně.
0: Nádhera. Tak mějte se krásně, moc vás zdravíme na Táborsko do Liderovic, ano, je to tak?
1: Ano.
0: Mějte se krásně, užívejte sobotu.
1: Děkuji vám, nashledanou.
0: A těch SMSek tady chodí poslední, ale opravdu poslední. Dceři děkuje naše posluchačka za krásný výlet do Chorvatska, který dostala za celoroční výpomoc s vnuky a s kroužky, dovoz a odvoz, aby vše stíhali v termínech. Bylo to náročné, ale nádherné. Tady je to bez podpisu, škoda. Nevadí, ale zdravíme všechny, kteří si vzpomněli a napsali, jak měli hezký týden. Ty SMSky stále chodí a chodí. Každopádně všem moc velké díky.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin do

A já věřím, že ve 3/4 na 4 z Blaníku potěší taky písnička Karla Kryla, písnička Anděl a za chvíli i Iveta Bartošová, 2 roky prázdnin.

0: Iveta Bartošová a krásná písnička Dva roky prázdnin, písnička Ladislava Štajdla, Zdenka Borovce z konce 80. let, písnička z jednoho slavného seriálu, asi tušíte, Chlapci a chlapi, tak. No a po 16. hodině Michal David a fotka z prázdnin. Lucka Vondráčková, Pepa Wagner a S láskou nám je líp. Taky třeba holky z naší školky, Standa Hložek, Petr Kotwald. Protože na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto. Teď ještě krátce počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Už se nám začíná vyjasňovat a jaké počasí nás čeká zítra. No plné sluníčka, jak říká meteoroložka Jiřina Švábenická.
2: Tak neděle ta už bude slunečná, tam bude převažovat jasno až polojasno, jen přechodně může být během dne krátce až oblačno. Teploty by se měly pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia, zase malinko tepleji bude na Moravě.
0: No a potom v pondělí vlastně jako přes kopírák, neděle plná sluníčka do 23, na Moravě do 25, úterý o 2 stupně teplejší a ve středu ještě o 2 stupně víc. No ale ve středu už přijdou také přehánky.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Sucho připravilo zemědělce o desítky miliard. Déšť podemlel trať mezi Benešovem a Olbramovicemi. Po roce se vrací Hradecko-zámecká noc.
5: Rádio Blaník.
6: Hezké odpoledne u zpráv vám přeje Hanka Koterová. České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Na vině je nízká sklizeň, která je nejhorší za posledních 15 let. Nepříznivá je ale situace i v živočišné výrobě, aktuálně kvůli nízké ceně mléka. Pokračuje předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská.
7: Je to samozřejmě obrovský problém, nejenom z hlediska finančního, z hlediska tržeb, ale samozřejmě z hlediska produkce. My nedokážeme ani promítnout abnormálně zvýšené náklady se suchem spojené do cen, protože ceny produktů určují evropské anebo světové ceny.
6: Ministr zemědělství Martin Šebestián připravuje vyplacení mimořádných podpor zemědělcům a chce také navýšit investice do vodohospodářství. Bouřky a silné deště zasáhly nejvíc ze všech krajů Středočeský kraj a zkomplikovaly i provoz na železnici. Na koridoru mezi Olbramovicemi a Benešovem déšť podemlel trať. Vlaky jezdí sníženou rychlostí po jedné koleji, omezení tady potrvá několik dní. A desítky policistů na čtyřkolkách, speciálně vycvičení psi a vrtulník, pátrají po 41-letém muži na Karlovarsku. Odpoledne měl vážně zranit svou manželku v domě v Otovicích a od té doby je na útěku. Jakým způsobem muž útočil a jestli použil zbraň, policie neuvedla. Opět po roce se napříč Českem koná Hradozámecká noc. Zapojí se na 140 památek po celé zemi, což je zhruba stejně jako loni. Hrady a zámky zůstanou otevřené i po setmění a nabídnou speciální program. Centrem letošní Hradozámecké noci je státní zámek Horšovský Týn na Domažlicku. To byly zprávy Rádia Blaník a u mikrofonu už je zase Jirka.
0: Krásnou sobotu, hezké odpoledne.
1: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
0: Až Bluňka, pokračujeme dál. No a tady je Lucka Vondráčková, Pepa Wagner a krásný duet S láskou nám je líp. Já doufám, že s Blaníkem vám je lépe. Hlavně když pro vás Blaník má třeba za 3 české písničky krásně letecký zájezd do Albánie. Tak za chvíli si povíme víc.

0: From Sarah with Love, právě teď Sarah Connor na Rádiu Blaník.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Naše velká víkendová hra, ve které hrajeme o pobyt na nádherném místě. Ano, máme pro vás letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní s all inclusive do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa. No a zkuste to právě buď dnes nebo zítra, to přijde. My vám normálně zahrajeme 3 písničky od stejného zpěváka, zpěvačky nebo skupiny. To znamená, zazní Janek Ledecký, pak znovu Janek Ledecký a zase Janek Ledecký, po každé jiná písnička. Na konci té třetí, kdo bude první na čísle 800 109 109, no tak od nás už bez jakékoliv další otázky získává právě ten skvělý, úžasný letecký zájezd. No a tento víkend to prostě přijde. Tak buďte u Blaníku.
2: Za tři

0: rezervujte včas na bluestyle.cz.
1: Uložte si číslo 800 109 109, protože bude potřeba. Startuje Michal Tučný, písnička Prodavač, no a co přijde pak? To je otázka.
2: Pojďte všichni dovnitř.

0: Slovenská skupina Elána, písnička Láska moja, tak už se nehněvaj, tam to končí. Tímto textem taky se na mě nezlobte. Ano, trošku víc jsem vás namotivoval a během slovenské písničky skupiny Elán nám tady telefonní linky zvonily o 106. Ano, Michal Tučný zahrál jednou, Elán taky zahrál jednou. Důležité je, že zahrajeme tři stejné písničky, tedy stejného zpěváka, stejné kapely nebo stejné zpěvačky po sobě. To znamená, když dozní třikrát Michal Tučný, to je ten správný čas volat. Máme takovou hru právě teď o víkendu, o krásný zájezd do Albánie, do pětihvězdičkového hotelu. No a stačí k tomu poslouchat Blaník. Tak je to jednoduché. Tak co třeba za chvíli? Jedna fotka z prázdnin a Michal David tady bude a ještě navíc, až uplyne víkend a někdo třeba z vás nevyhraje ten zájezd, protože nemůžou vyhrát všichni, tak třeba někdo vyhraje 5 000 korun za písničku Slunce dál svítí. Slunce dál nám
1: svítí. Jedna písnička.
2: 8 krásných hlasů.
1: A k tomu spousta peněz do vaší peněženky.
2: To všechno je Slunce dál svítí.
1: Zkuste naši sluníčkovou písničku chytit v našem vysílání.
2: Zavolejte na 800 109 109 a buďte ve hře.
1: Slunce dál svítí.
2: Každý všední den na Blaníku.

0: Janek Ledecký a písnička Proklínám. Ano, Janek Ledecký bude na dalším letním koncertě Rádia Blaník a bude to v Tišnově, náměstí Míru, 28. už bude v pátek, 28. srpna. Za 5 minut 5 to odstartujeme a bude tam i Vojta Nedvěd.
1: Jako do srdce nůž, smutek hraje mi tuž, zase vrací se mi všechno zpátky.
0: A v Tišnově, skoro jako doma, je Tereza Mašková. Takže i na Terezu se můžete těšit, Janek Ledecký do toho, jak jsem říkal, a Blanická kapela. Další z letních koncertů.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Přijďte si užít v pátek krásné odpoledne na letní koncert Rádia Blaník. Vstupné se neplatí, takže do svého diáře si zapište Tišnov v pátek náměstí Míru za 5 minut 5 a doufám, že dorazíte s dobrou náladou, protože to bude stát za to.
2: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A na Blaníku už ABBA a písnička The Winner Takes It All. A za chvíli taky Argema nebo Helena Vondráčková. Přeji krásnou sobotu, už se na vás těší můj kolega Martin Ledinský. A užijte si také podvečerní vysílání s Blaníkem.

Na Blaníku Helena Vondráčková s Václavem Neckářem. Za chvíli je tady 17. hodina, už za 5,5 minuty, a pěknou sobotu vám už teď přeje Martin Ledinský. Za chvíli počasí, zprávy a v příští hodině Marie Rotrová.

0: Nebo třeba taky skupina Opět a Radeček společně s Eli. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty klesnou k 11 až 6 stupňům a ojediněle se mohou během noci vytvořit mlhy. Příjemné léto se konečně vrací, zítra přes den bude sluníčko svítit a jen výjimečně ho zakryje nějaký ten mrak. Na horách se mohou ojediněle objevit i dešťové přehánky. Nejvyšší teploty se dostanou na 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy až na 25 stupňů Celsia.
2: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Počet mladých podnikatelů se za 10 let zdvojnásobil. Opravy stanice metra Flora se protáhnou do příštího roku. V Chorvatsku se zřítilo letadlo z Česka. Příjemné odpoledne u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Mladé Čechy láká podnikání. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu podnikalo na konci roku 2025 téměř 17,5 tisíc lidí do 20 let. To je dvakrát tolik, co před 10 lety. Nejvíce mladí podnikatelé věnují oblastem jako stavebnictví, sport, zábava, doprava nebo IT. Silničáři dokončili obchvat Hořovic na Berounsku. 8-tisícovému městu pomůže od tranzitní dopravy. Do jeho otevření městem projelo i 4 tisíce aut denně a podle starostky Věry Veverkové se místním teď hodně uleví.
3: Centrum bylo naprosto přeplněné, spousta týráků, spousta velkých vozidel, ale spousta i osobních vozidel, která se teď budou moct odklánět přímo přes ten obchvat.
2: Stavba obchvatu trvala téměř 2 roky a stála asi 200 milionů korun. Stanice metra A Flora zůstane zavřená o 3 měsíce déle. Pražský dopravní podnik je zpřístupní koncem února příštího roku, namísto začátku prosince. Důvodem je větší rozsah nutných prací na stropní desce. V lednu se pak začne rekonstruovat i stanice Hradčanská. 2 lidé zahynuli v Chorvatsku při pádu malého letadla letícího z České republiky. Podle ministerstva zahraničí se ale nejednalo o Čechy. Trosky letadla se našly nedaleko přístavního města Zadar. V době havárie ultralightu byla velmi špatná viditelnost, více zatím vyšetřovatelé nezveřejnili. Tolik zprávy a na Blaníku už pokračuje Martin Ledinský.
4: A za chvilku je tady 17. hodina. Krásné sobotní odpoledne.
0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
4: Za chvíli se nám přihlásí náš prázdninový krajánek Martin Císař, který někomu z vás přivezl další velkou šunku na kosti. Do té doby další písničky chystáme Kristýnu, Falka a právě teď Štěstí od Marie Rotrové. Tak ať se vám víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě Kristýna.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už zdravím kolegu Martina Císaře, který někomu z vás přihlášených dovezl další velkou šunku na kosti od Léka. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, posloucháte Blaník a právě krajánek Rádia Blaník se hlásí z Konojet a mám tu vítězku dnešní šunky a je to Kristýna. Kristýnko, hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Co vy a Blaník, kdy jste se přihlásila?
3: Já jsem se přihlásila asi před 14 dny a byla to moje premiéra. Milujeme Rádio Blaník, posloucháme.
2: Jinak vy tady máte i pomocníky, máte tady dceru, ta slaví, že jo?
3: Ano, ta slaví zítra 10. narozeniny.
2: Tak. To je krásný, takže popřejeme všechno nejlepší. Šunka bude taky pro ní. Co má ráda na grilu dcerka?
3: Šunku, klobásky a krevety.
2: Ty jo, tak pěkně teda. Tak jo, tak budeme držet palce, ať se ta šunka povede. Jinak ta odleka je skutečně vynikající, bude vám chutná.
3: Moc děkujeme.
2: Tak jo, krajánek Rádia Blaník zdraví. Jinak Konojedy jsou nádherné, musím říct. Tady je krásně.
3: Ano, tady je krásně, krásně.
2: Ovšem, vy jste vlastně poslal tu přihlášku, napsala jste Kristýna Kostelec nad Černými lesy. Je to tak?
3: Ano, je to tak, protože Konojedy jsou trošku menší a ne všichni úplně vědí, kde se nachází.
2: No, já k tomu totiž řeknu jednu věc, že já jsem jel do Kozojed nejdřív, protože ty jsou také u Kostelce nad Černými lesy. Ono, Kozojedy a Konojedy, to se člověk lehce splete. A já říkám, volám vám a říkám, ale ta ulice tady není. A kde jste? Je to tak?
3: Je to tak, je to tak, je to hned vedle, no.
2: No ale za chvilku jsme tu byli, je to necelých 10 kilometrů, takže šunka má svoji majitelku. Velká gratulace a buďte dál v jedna, Blaníku, budeme za to rádi.
3: Ano, budeme a my moc děkujeme.
2: A ještě tady máme tatínka, jestli se nepletu. Pojďte k nám, pojďte k nám. Vy jste říkal, že vlastně, já jsem se ptal na ten grill, ten tady zatím nikde není, jak to s tím grillem bude?
4: Už je zajištěn a dovezu ho.
2: Tak jo, tak si to hezky užijte, mějte se krásně. Ahoj!
0: Ahoj, teda Martine, ještě, že jsi dojel tam, kam máš, tohle bylo fakt ofous. Kristýně, gratulujeme a přejeme hezkou sobotu. Pokud si chcete zasoutěžit o šunku i vy ostatní, najeďte na náš web radioblaník.cz a ve složce aktuálně na Blaníku klikněte na ikonu Velká hra o tu nejlepší letní grilovačku a tam se všechno dozvíte.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvilku Lucie Bílá a tady jsou Kvíni.

Na Blaníku Lucie Bílá. Za 10 minut bude 17:30. Blíží se repríza Dobrých rad. Tentokrát vám kolegyně Iva Lecká poradí, jak na novou podlahu. Ještě předtím tu pro vás budeme mít skupinu Tým. A chystáme taky Olympiky, anebo skupinu Opět a Radeček společně s Eli. Hezký víkend!

0: Na Blaníku dohrává skupina Opět a Radeček společně s Eli. Hezké odpoledne. Teď už je před námi repríza Dobrých rád s Ivou Leckou. Dnes na téma podlaha.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Podlaha je přesně ten typ věci v domácnosti, které si člověk všimne až ve chvíli, kdy začne vypadat unaveně. Škrábance, odřená místa, vrzání, poškozený spoj. A najednou si říkáme, že by to chtělo novou podlahu. Jenže než se pustíte do kompletní výměny, podívejte se, jak velký problém skutečně máte. U plovoucí laminátové podlahy totiž nemusíte automaticky měnit všechno. Pokud je poškozených jen několik prken a máte stejný dekor ještě k dispozici, dá se poškozené prkno vyměnit. Důležité ale je, pokud podlaha vrže nebo se spoje rozjíždějí na větší ploše, problém nemusí být v samotné podlaze. Často je potřeba zkontrolovat rovnost podkladu. Sebekrásnější nová podlaha totiž nebude správně fungovat, pokud ji položíte na nerovný nebo, nedej bože, vlhký podklad. Při nákupu podlahy počítejte nejen samotná prkna na celou plochu, ale také myslete na rezervu navíc. A pokud si vyberete konkrétní dekor, schovejte si pár zbylých prken. Za několik let totiž může být mnohem těžší stejný vzor sehnat. A pokud právě o nové podlaze přemýšlíte, teď je docela dobrá chvíle se po ní poohlédnout. V Baumaxu jsou aktuálně některé laminátové podlahy ve výprodeji. Třeba laminátová podlaha Dub Kobe nebo Dub Benito. U těchto konkrétních modelů platí akce do 31. srpna. Mrkněte se na baumax.cz nebo zajděte do kterékoliv prodejny, kde vám ochotně vše ukážou a pomohou s výběrem.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
4: Maxi,
5: Baru,
4: i my v Baumaxu máme dobré tipy.
5: Vše pro vaši zahradu najdete v Baumaxu. Přijďte a přesvědčte se.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Na Blaníku už se chystají další zprávy a ještě před nimi Kim Wilde, Michal Penk a nebo skupina Kex.
2: Blaník, to jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte. A vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5000 korun. Každé pondělní ráno u nás na Blaníku.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Letos s Blaníkem to jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec.
0: Na pustevny.
2: Nebo na Karlštejn.

0: Na Blaníku dohrává skupina Kex. Za 5 minut je tady 18. hodina. Za chvíli tu budou další zprávy a hned po nich písničky k táboráku. Chystáme Tomáše Linku.
1: Jednou vám byla noc, měsíc tenkrát svítil moc, když tu vláček zůstal stát.
0: Zpívat bude i Babi Daněk.
2: Záda hledí rovný dešť.
0: A budeme mít pro vás i buráky od Taxmenů.
3: Hej ho, hej ho, neč chodí do války, lepší doma sedět. Louskat buráky.
0: Tak věřím, že si s námi taky zaspíváte. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noc bude polojasná až jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 11 až 6 stupňům. Zítra přes den bude krásně slunečno, obloha jasná až polojasná, během dne přechodně až oblačná. Na horách se výjimečně objeví i dešťové přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů na jihovýchodě Moravy až na 25 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 13 stupňů.
6: Počasí a nejkrásnější letní stezky na Slovensku ve Vysokých Tatrách vám přinášejí tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. Více na www.vt.sk.
4: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Vláda zainvestuje do vodohospodářství. Karlovarská policie pátrá po nebezpečném útočníkovi. Liberecká zoo oplakává Lachtana Huga.
7: Rádio Blaník.
8: Příjemný podvečer, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Vláda navýší částku na boj se suchem. V současné době dává stát na opatření proti suchu 20 miliard ročně. Ministr zemědělství chce po letošním extrémně horkém létu ale víc. Sucho připravilo české zemědělce o 20 miliard korun. Na vině je nízká sklizeň, která je nejhorší za posledních 15 let. Alkohol se stále dostává k nezletilým. Česká obchodní inspekce při kontrolách zjistila, že mladistvým ho prodejci prodali nebo podali téměř v polovině případů. To potvrzuje i mluvčí inspektorů František Kotrba.
9: V rámci kontrolní akce jsme ke 310 šetřením přizvali v rolích figurantů osoby mladší 18 let. A z těchto 310 šetření ve 148 bylo zjištěno porušení zákazu prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let.
8: Za zjištěné prohřešky uložila Česká obchodní inspekce ve druhém čtvrtletí 676 pokut za víc než 22,5 milionu korun. Policie na západě Čech rozjela rozsáhlou pátrací akci. Desítky policistů, vrtulník, čtyřkolky i speciálně vycvičený pes hledají 41-letého muže, který v Otovicích na Karlovarsku odpoledne velmi vážně zranil svoji manželku a utekl. Jakékoliv informace o násilníkovi přijímá linka 158. Jediný lachtan v liberecké zoo je po smrti. Osudnou se mu pravděpodobně stala hlava dětské panenky, kterou v jeho těle odhalila pitva. Hračku někdo do jeho bazénu vhodil nebo upustil ve čtvrtek. Zoo proto opakovaně žádá návštěvníky, aby zvířata nekrmili a do výběhu nic nevhazovali. To je pro dnešek ode mě ze zpráv všechno. Mějte pěkný večer s Blaníkem a naslyšenou zase zítra.
0: A za minutu bude 18 hodin. Pěkný podvečer.
4: Martin Ledinský
7: na Rádiu Blaník.
0: Každou sobotu a neděli od 18 hodin pro vás máme písničky k táboráku, tak pojďme si je opět společně užít. Za několik minut vás čeká další živá Nedvědovka od Vojty Nedvěda, ale teď už pro vás na Blaníku máme Tomáše Linku.
5: Písničky k táboráku
4: na Rádiu Blaník.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Blaníku v písničkách k táboráku Plavci.
1: Letní živá nedvědovka.
2: Na Blaníku.
0: Už první tóny kytary teď během léta na Blaníku většinou jasně napoví, odkud vítr fouká. Náš krásný letní projekt Živá nedvědovka, to je Vojta Nedvěd, někdy i s Honzou Nedvědem mladším. Dva kluci, kteří kromě slavných příjmení svých tátů zdědili

Vojto, moc děkujeme za to, že jste tuhle nádhernou písničku zaspíval a věřím, že jste si ji, milí Blaníci, užili stejně jako já. To byla další živá nedvědovka Kočovní herci. Na Blaníku chystáme další krásné kytarovky, za chvíli Taxmeni, Vaby Daněk a tady už je Jan Sahara Hedl s Bárou Bazikovou.

0: Písničky k táboráku.
1: Na Blaníku jsou 6 minut, před 6:30 za námi Buráky od skupiny Taxmeni, hrající v moderním country a western stylu. Na mnoha místech se nám už vypršelo a pokud jste měli polínka schovaná pěkně v suchu, tak možná už sedíte u ohně a plameny vám pěkně praskají. Klidně přihoďte další polínko do ohně, ale pozor, i grilování je hodně oblíbené. Pokud nemáte zahradu nebo jiné místo, kde byste mohli grilovat, máte možnost využít tak zvaného Grill Pointu, což je veřejné grilovací místo. A právě to nově vzniklo taky v Hradci Králové. Už to existuje v Praze, Brně a Liberci, takže teď nově i v Hradci. Víc o tom na Blaníku za chvíli podrobnosti nám řekne mluvčí hradecké radnice. Do té doby pro vás chystáme Nezmary, Pavla Bobka nebo Michala Tučného.
0: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku snídaně v trávě od Michala Tučného. Hezký večer.
1: Rádio Blaník, písničky k tábora.
0: Možná vás baví i večeře v trávě, pokud tedy už stačila po deštích uschnout, že jo, ta travička. A od takového debužírování venku jsou tu i veřejná grilovací místa. Ty jsou u nás Čechů stále oblíbenější. Jedno takové můžete nově využívat i v Hradci Králové. V Šimkových sadech vznikl první městský grill point s elektrickým grillem a online rezervačním systémem. Víc už nám prozradí mluvčí radnice Kateřina Malá.
2: Součástí nového zázemí jsou kromě elektrického grilu i dva jídelní sety. Nové grilovací místo je veřejnosti k dispozici celoročně, v hlavní sezóně od dubna do září, vždy od 8 do 22 hodin a v ostatních měsících od 10 do 19 hodin.
0: Kromě Hradce Králové podobně fungují veřejná grilovací místa také v Praze, Brně nebo v Liberci. Takže se nám ta místa pozvolna po Česku pěkně rozšiřují. Možná, kdo ví, za nějakých 10 let bude takových grill pointů na každém kroku hodně. No tak uvidíme. A u něj, u toho grill pointu, si budete moct stejně jako u táboráku pěkně zaspívat.
1: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Kabáti, Brontosauři a tady už je Karel Kryl.

0: Na rádiu Blaník Neto za 5 minut bude 7. Písničky k táboráku jsou za námi, další tu budou opět zítra od 18 hodin, ale na našem DAP rádiu Český Blaník za malou chvíli od 7 písničky k táboráku teprve začínají a tam vám je opět budeme hrát až do 10. večerní. Tady na rádiu Blaník jsou ale před námi sobotní písničky na přání. Těšte se na Pavla Nováka. Nádherná. Zpívat bude taky Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou. Ta naše láska džínová. Nebo Hana Zagorová s Petrem Reskem. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou k 11 až 6 stupňům a ojediněle se mohou během noci vytvořit mlhy. Léto se konečně vrací, zítra přes den bude sluníčko svítit a jen výjimečně ho zakryje nějaký ten mrak. Na horách se mohou ojediněle objevit i dešťové přehánky. Nejvyšší teploty se dostanou na 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy až na 25 stupňů Celsia.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
1: Martin Ledinský
7: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 7 a my vám přejeme krásný sobotní večer. Startují písničky na přání, objednávat je můžete s dostatečným předstihem, abyste měli jistotu, že se vaše přání do našeho vysílání dostane. Pište alespoň 3 pracovní dny předem. Na našich stránkách radioblaník.cz v kontaktech najdete k písničkám na přání speciální kontaktní formulář, kde jenom vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Svátek má Bohuslav, přejeme všechno nejlepší a teď už pojďme na první vaše přání. A před námi je Magdaléna od Jelenů, vybrala ji Markéta z Liberce. Milý Peťulko, je to už 14 let, co si přišel na tento svět. Někdy plno smíchu a někdy starost, ale si to celý ty. Přejeme ti, ať si svůj, ať si jdeš za svým cílem a tu 9 zvládneme. Hodně zdraví, hodně smíchu, málo starostí a málo nervů. Máme tě strašně moc rádi, mamka, taťka, Apolenka a Spotík.
1: Písničky na přání.
7: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku dohrává skupina Jelen a teď už na vaše přání Nádherná láska od Pavla Nováka napsala Martina z pražských Malešic. Můj milý, k 50. narozeninám ti já, Kuba a Ondra přejeme jen to, co si ty sám přeješ. A navíc ještě plnou náruč štěstí, vrchovatý koš zdraví a spoustu milých lidí kolem sebe. Moc tě milujeme a sami si přejeme ještě dalších 50 let s tebou, Martina a kluci. Zdravíme taky do Prostějova, odkud píše paní Dadáková. Jiří, vše nejlepší k narozeninám, optimismus do života přeje mamka a sestra.

Na Blaníku Pavel Novák a teď na vaše přání Moje milá od Marka Ztraceného. Toto přání dorazilo z Neveklova. Miláčku Mončo, k tvým krásným 40. narozeninám ti přejeme pevné zdraví, moře lásky a splněné sny. Pro mě si pořád ta nejkrásnější holka, pro nás všechny úžasný člověk. Děkujeme za tvůj úsměv a posíláme obrovskou pusu i tvou oblíbenou písničku od Marka Ztraceného, protože ty jsi ta naše milá. Krásné narozeniny ti s láskou přeje tvůj milující manžel Valča, Kája, celá rodina a kamarádi. A máme tady přání taky od Ivy z České Křebové. Prosím, zahrajte pro Radku Krejbichovou k 50. narozeninám. Máme tě rádi a buď stále veselá, přejí Krejbichovi, Novákovi, Maškovi a Koškovi.

0: jako uši.
1: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Dalibor Janda, Žít jako kaskadér. Tuhle písničku vybrala Marie ze Závisti. Milí Tomáši, přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta a na tvých cestách do práce a z práce, ať vždy dojedeš v pořádku a nepotkáš se zvěří. Přeji všichni, kteří s tebou slaví pod altánem na Závisti. A z Dětmarovic stručné přání poslala paní Jana, mému Liborovi, miluji tě, tvoje Beruška.

Dalibor Janda na Blaníku, teď už narozeninová od Olgy Lounové a k tomu mnoho vašich narozeninových gratulací. Napsala například paní Monika: Ahoj Blaníčku, dnes slaví náš úžasný syn Radek Tyrš své 33. narozeniny. Chtěli bychom mu popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka. Posíláme písničku k tomu jednu básničku. 33 je číslo vzácné, přinese ti krásné chvíle, ať jsou tvoje dny vždy šťastné a roste tvoje vnitřní síla. Tak ještě jednou, vše nej ze srdce přejí rodiče Monika a Radek. No a z Blížkovic napsala paní Alena: Naše drahá dcero, přejeme ti všechno nejkrásnější k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky, užij si svůj den, to ti přejí rodiče a brášci. Narozeninová poletí taky do Horního Jiřetína, odkud píše Romana: Dnes slavíme hned troje narozeniny, maminky Helgy, Lencové, Romíka a Natálky. Přejeme jim všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti. S láskou celá rodina. A z Horšovského Týna napsala Monika: Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro Moniku Herlíkovou k jejím 50. narozeninám. Všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně lásky přejí rodiče, manžel Lukáš, dcera Monika, syn Jakub, sestry a dcera

Skvělá širší rodina. Máme tě moc rádi a ať jste stále tak skvělá jako doposud. Ne, ať jsi stále tak skvělá jako doposud. Jsem si hned říkal, že byste jí vykali, no to jsem se jenom já přeřekl. Tak hezký večer s Blaníkem a posíláme Olgu Lounovou.

0: K narozeninám vám zpívala Olga Lounová, teď už na Blaníku Karel Gott s dcerou Charlotte a Srdce nehasnou napsala Zuzana z Velkých Příleb. Narozeninové přání pro pana Jiřího Škocha z Kovářova. Náš milovaný Jirko, k tvému dnešnímu životnímu jubileu ti z celého srdce přejeme jen to nejlepší, pevné zdraví, moře lásky a spoustu důvodů k úsměvu. Děkujeme ti za to, jak skvělým člověkem jsi a kolik radosti kolem sebe rozdáváš. Máme tě moc rádi, Zuzka, Jáchym, Pavlové a Hanka. Z Lanškrouna napsal Pavel, prosím o písničku pro moji sestru Lenku a švagra Jirku na chatu do Lanškrouna pro příjemný večer od Pavla a Máši. Z Ostřešan své přání poslali taťka, mamka a brácha Jan. Drahý Blaníčku, moc rádi tě posloucháme a touto cestou bychom si přáli zahrát našemu Járovi, ať si už užívá zbytek prázdnin. S pozdravem taťka, brácha Jan a mamka. A ještě tu máme přání taky od Radka, Jana a Járy z Ostřešan. Milý Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro naší milovanou maminku, která se nám dneska vrátila z lázní a máme jí moc rádi. S pozdravem Jan, Jára a Radek. A ještě tu vidím jedno přání, a to z Vrbna pod pradědem. Ahoj Blaníčku, dnes oslavujeme 5. narozeniny mého milovaného synovce Vojtíška Kvity. Prosím o zahrání písničky s přáním spousty božího požehnání, dětské radosti, pravých kamarádů a ať rodičům dělá stále velkou radost. Vojtíšku, máme tě moc rádi, přeje strejda Víťa.
1: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou a Džínová láska. Tuhle písničku vybral pan Josef z České Třebové. Milý Blaníčku, zahraj písničku pro naší babičku Ivu Novákovou k 70. narozeninám. Hodně zdraví přeje velká a veselá skupina z Rokity.
1: Rádio Blaník.
2: Hezký čas.

0: Na Blaníku Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou. Za minutu bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Michal David. A na vaše přání taky skupina Krištof, Hana Zagorová s Petrem Reskem a za chvilinku Lucie a nejlepší, kterou znám. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: na rádiu Blaník.
1: A před námi slibovaná Lucie, píše Luboš z Tábora. Dobrý den, zahrajte prosím paní Kateřině Svatkovské z Tábora k jejímu životnímu jubileu. Milá maminko, než svoukneš na dortu svíčky, slov pár smotáme do básničky. Radost, lásku, hodně zdraví a vlídné pousmání. Tak krásné narozeniny. Pusa, to je naše blahopřání. To vše ti přejí babička, Vinonka, Míra, Bastien, Julián, Krištof, Mšo, Rybička, jo, asi mateřská škola, Rybička, Tábor, Martin, Helena a přítel Luboš a celý zvířecí kolektiv. Máme tě moc rádi. Ze Sinčan napsal Martin, ty jsi jediná, kdo mě podrží a já ti za to děkuji, jsi kamarádka se srdcem na správném místě a proto ti děkuji, víš, co pro mě znamenáš a já si tě vážím jako člověka, který pro mě dělá strašně moc. Miluji tě, jsi ta nejlepší osoba v mém životě.

Na rádiu Blaník skupina Lucie a teď už Duhová víla od Hany Zagorové a Petra Reska. Napsal Václav z Lysé nad Labem. Přišla na svět holčička, vaše malá hvězdička. Ať jí štěstí stále přeje, ať se každý den jen směje. Máma, táta radost mají, s láskou malou kolébají. Ať vám roste pro radost, štěstí máte vždycky dost. Přejí Honzíkovi, Dášence a jejich malé princezně všichni dobří lidé z odchovny v Ostré. A taky my všichni z Blaníků zdravíme a hrajeme.

Na Blaníku Hana Zagorová s Petrem Reskem a teď už skupina Krištof, ty a já, napsala Hana ze Znojma. Milí Blaníčku, rádi bychom přes vaše rádio prozradili jedno velké tajemství a nechali zahrát písničku manželům Luci a Josefu Tušinovským a jejich dceři Adélce. Moc vám s dědečkem děkujeme, že nám na Valentína přivedete na svět další vnoučátko a jsme rádi, že dnes přes náš Blaník vám na oplátku můžem prozradit, jestli to bude vnučka nebo vnuk. Takže pozor, pozor. A teď to Blaníčku můžeš říct. Bude to kluk jako buk. Moc gratulujeme babičky a děda. Tak velká gratulace.

Na Blaníku dohrává skupina Kryštof a teď už hat-trick Nechte vlajky vlád. Napsala Pavla z Rudolfova. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro našeho oslavence Tomáška Činčuru z Rudolfova, který dnes se svými kamarády a rodinou slaví své 7. narozeniny. Tomíku, přejeme ti vše jen to nejlepší, ať si stále šťastný a usměvavý kluk, který miluje fotbal, ať ti to stále kope a tvoje levačka skřílí hodně gólů. To ti přejí mamka, taťka, Kubík a všichni tvoji hosté. A taky my všichni z Blaníku.

Na Blaníku posloucháte sobotní písničky na přání a teď už pár přátel od Michala Davida. Napsal Pavel: Bráško, chtěl bych ti k tvým narozeninám popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody, hlavně ať se ti daří. Všechno zvládneš a když budeš potřebovat, vždy tu budu pro tebe. Tvůj brácha Pavel. Štěpánek taky píše. Ano, Štěpánek z obce Rokita. Ahoj Blaníčku, zahraj nám tuto písničku, protože se sešlo pár přátel z Prahy a české Křebové. Písnička je i pro mého dědu Pepu Nováka. Tak tady je Michal David a z Blaníku přejeme krásnou sobotu.

Michal David na Blaníku, teď už Becky G, napsal Sebík a Adámek z Lysé nad Labem. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro našeho tatínka, se kterým dnes oslavujeme jeho již 36. narozeniny ve stylu Itálie. Tati, dneska slavíš svůj den, ať splní se ti každý sen. Ať máš pizzu, víno, pohodu, smích slunce a dobrou náladu. Ať život chutná jako Itálie a ať se ti krásně žije, tak... Čin čin, žádný stres, 40 ještě není dnes. Krásné narozeniny přeje Sebík a dík Verča a celá rodina. Tak hrajeme, Bella Ciao a ať se vám dál Blaník hezky poslouchá. Pěkný večer.

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Eva Olmerová a Čekej tiše. Napsala paní Libuše z Hlásné Třebáně. 11. srpna rozšířil pan Michal Koudelka v plné síle a kondici řadu sedmdesátníků. Dnes jsme se celá rodina sešla a slavíme s ním. Přejeme mu do dalších let hlavně pevné zdraví, štěstí a hodně cestovatelských zážitků. Máme tě moc rádi a prosíme tě, nepřeháněj to moc s prací. Manželka Líba, syn Míša, dcera Martina, zeď Vláďa a samozřejmě vnoučata Adélka, Beátka a Vilda.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: Eva Olmerová na Rádiu Blaník, za půl minuty bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich Helena Vondráčková. Taky Kohout od bratrů Nedvědů. Zvony zvoní jen chvíli. Nebo třeba Karel Gott. Stokrát chválím. Jsme Blaník a dál vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude polojasná až jasná, ojediněle se vytvoří mlhy, nejnižší noční teploty klesnou k 11 až 6 stupňům. Zítra přes den bude krásně slunečno, obloha jasná až polojasná, během dne přechodně až oblačná, na horách se výjimečně objeví i dešťové přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy až na 25 stupňů Celsia, na horách se budou teploty pohybovat kolem 13 stupňů.
1: Martin Ledinský
2: na Rádiu Blaník.
0: A písničky na vaše přání pokračují teď už Pánu Bohu do oken od Tomáše Kluse. A toto přání dorazilo z Vlkanče. Milý Blaníčku, prosím o zahrání k svátku mému manželovi, panu Vlkovi. Přeji ti zdraví, štěstí, pohodu a pořád dobrou náladu. Majka a Čertík.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

0: zavřeli.
1: Na Blaníku Tomáš Klus, Pánu Bohu do oken, dokonalý příklad nadčasové skladby, ve které to všechno sedělo před 10 lety, i teď v současnosti a platit to bude i za 10 a taky za 100 let, dokud lidstvo bude na této planetě. Tak, teď už před námi Helena Vondráčková, Lásko má já stůňu a tuhletu písničku vybral pan Ivan z Holic. Dobrý večer, Blaníčku, chtěl bych nechat zahrát písničku pro mojí božskou manželku, maminku i babičku v jednom, za to, jak se o nás všechny stará s láskou a srdíčkem. Máme tě moc rádi, manžel Ivan, dcera Ivka, vnučky Kristýnka a ďáblík Karolínka. Z Českého Krumlova napsala Martina. Dobrý den, prosím o zahrátě pesničky pre jednu skvelú partiu z Vysokej pri Moravé, ktorá momentálne splavuje Vltavu a užívá si společné chvíle a dobrou, s dobrou náladou. Tak tady je Helena Vondráčková.

Krásná písnička z Noci na Karlštejně od Heleny Vondráčkové. Teď už na Blaníku kohout od bratrů Nedvědů napsal Jaroslav z Benešova. Milý Jarouši z Benešova, k tvým krásným narozeninám, které právě slavíš, ti posílám jednu z tvých oblíbených písniček pro radost a pohlazení duše. Hodně štěstí, hlavně zdraví, v klidu prožívej další léta, ať tvůj život stále vzkvétá, provází tě samá radost.

0: Na Blaníku dál posloucháte sobotní písničky na přání a teď je před námi Tereza Mašková. A písničku Budu při tobě stát vybrala Gabriela z Jablonného v Podještědí. Milí Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro moji dceru Lauru k jejím 25. narozeninám. Moje Laurinko, k tvým krásným narozeninám ti přeji vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky. Jsi skvělá holka, zůstaň takhle bláznivá a bezprostřední. Dnešní oslavou ti chci poděkovat za vše, co jsi pro mě udělala v mé nejtěžší životní situaci. Mám tě moc a moc ráda, tvoje mamka.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.
3: Občas umí být naše duše nestálí. Občas hrajeme si každý vlastní hrou.

Na Blaníku Tereza Mašková, teď už síla starých vín od škvorů, píše Luděk z Kolešova. Naší Nelince všechno nejlepší k narozeninám přeje celá rodina, která se sešla na naší dnešní oslavě jejich 17. Písnička je zároveň všem nám pro radost. Z Hluboček píše Lucie, prosím zahrajte pro moji úžasnou mamku Janičku Fiedlerovou z Bystra.

0: Strého se vzkazem, děkuju, že jsi prcku, mám tě ráda, Lůca. Z Častolovic napsala Hela, milej Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naší milovanou Soničku, která slaví krásné, kulaté narozeniny. Soničko, chceme ti všichni popřát krásné narozeniny. Užij si dnešní den, který patří jenom tobě. Měj pořád úsměv na tváři a z celého srdíčka hodně lásky. To ti přejí všichni, co máš pořád kolem sebe. Tvůj přítel Petr, mamka teta Lída a bratr Jarda s manželkou Helou. A napsal taky Jaromír z Ostravy, zdravíme Lukyho z Anglie, který přiletěl do Ostravy oslavit své kulaté 10. narozeniny. Lukášku, vše nej, máme tě rádi. Přeji Lenka, Hanka s rodinou, Šárka a Jarek.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku skupina Škvor a teď už Jiří Zmožek. Písničku Už mi lásko není 20 let vybrala Kristýna z Petrušova. Milý Vašku Šmíde, přejeme ti k 76. narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radosti a spoustu krásných chvil s námi a přáteli. Ať se ti splní všechna přání a každý další rok ti přinese jen to nejlepší. Máme tě moc rádi. Přeje Kikča, Kája, Valča, Majda, tvoje úžasná Maruška a synové Radim a Venca s přítelkyní. Zuzana z Prahy napsala: Milý Jiříku z Kozího plácku, si ten nejlepší manžel, tatínek, tchán a dědeček na světě. A proto ti přejeme vše nejlepší k tvým krásným 70. narozeninám. Máme tě všichni moc rádi a přejeme ti hlavně zdraví, štěstí a lásku. Zdenička, Zuzka, Hanka, Kamil, Tomáš, Amálka, Tobík, Tonička a Bohumil.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

Na Blaníku Jiří Zmožek a teď už vaše oblíbená Verona. A jaká od Verony? No jasně, že na mě nečekej. Napsala Hana z Jiřic u Humpolce. Všechno nejlepší k narozeninám, Maty. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, peněz a pohody. Máme tě moc rádi, mamka a taťka. A hlavně si užij svůj den, protože takový hodný syn se nám povedl jen jednou. Z Chlumce píše Kateřina, zahrajte nám do Chlumce na zahradu, tak strašlivě dlouho už tady navždy chybíš. Ty jedinečná, laskavá, starostlivá, chápající, nenahraditelná, milující a milovaná nejdražší maminko. Andílku náš, hlídej nás ještě dlouho. Nejsrdečnější vzpomínku a pusu tam nahoru posílá Katka, Martin, David, Martinka, Vlastík a všichni, co tě měli rádi.

0: Verona na Blaníku, za minutu bude 8:30, dál budeme hrát podle vás, už brzy Jarda Hypochondr.
1: Dneska to rozjedem. Šenkýřka,
0: no a koukám, že jste vybrali taky skupinu Jelen, Jiřího Pavlicu a Hradišťany. Bude tu i Luis Fonzi a Daddy Yankee a za chvilku stokrát chválím čas od Karla Gotta. Dnes budeme, koukám na vaše přání, hrát až do 10:00 večerní, těch přání je tady ještě velká spousta, tak pojďme na to, hezký večer.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: A teď už stokrát chválím Čas od Karla Gotta. Písničku vybral pan Jan ze Střechova nad Sázavou. Jindřiško, velký i malý Jardo, přejeme vám k vašim společným narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví. Ať vám celá rodina dělá jen radost. Jindřiško, ať ti vše roste a kvete. Kluci, ať máte dobrou mušku. Vaši sousedi, sestřička a elektrikář. Z Kadaně napsala paní Jana všechno nejlepší ke krásnému 80-letému jubileu. Hodně štěstí, zdraví a pohody přeje paní Kateřině Velikdánové z Kadaně, manžel Honza, dcera Jana, vnučky Jája, Káťa a švagr Ota s Magdou. Užij si svůj narozeninový den. A Petr ze Srní u Hlinska poslal toto přání. Milé naše babičky, k vašim krásným narozeninám vám přejeme především pevné zdraví, spoustu radosti, pohody a krásných chvil strávených s celou rodinou. 75 a 80 let, to už je pořádný kus života, plný vzpomínek, zkušeností, radostí i starostí. A my jsme moc rádi, že můžeme být jeho součástí a že vás máme. Všechno nejlepší k narozeninám vám přeje vaše rodina Zajíčková, Vrzalová, Páníková a Zajícová.

Písničky na přání jedou dál, na Blaníku teď už Despacito, Luis Fonsi a Daddy Yankee a tuhle písničku vybrala Šárka z Ivanovic na Hané. Písničku posíláme přímo na oslavu 50. narozenin. Míšo, přejeme ti celá rodina jen dvě věci, všechno a nic. Všechno, co udělá šťastným, co tě udělá šťastným a nic, co by tě trápilo. Všechno nejlepší na oslavu do Ivanovic na Hané posíláme písničku i pro Nelinku k jejím 15. narozeninám. Přejeme ti odvahu, zdravé sebevědomí a sny, za kterými půjdeš. Máme tě rádi, tak tady už jsou Luis Fonsi a Daddy Yankee a my vám z Blaníku přejeme krásný večer.

0: Despacito.
1: Na Blaníku posloucháte sobotní písničky na přání, teď už skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem a napsala Zdeňka z Borku. Pro našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka posíláme ti tam nahoru písničku s láskou a vzpomínkou. Moc nám chybíš, ale navždy zůstáváš v našich srdcích. Věříme, že nad námi držíš ochranou ruku a jednou se zase setkáme. S láskou celá rodina. Zdeňka, Verča, Miška, Lukin, Kristýnka a Elinka se Sárinkou. Máme tady taky přání od Daniela z Háje u Duchcová. Moje milovaná Andulko, děkuji za vše, co pro mě děláš a za krásné roky strávené s tebou. Miluji tě, sluníčko moje. Z Hrs... Jo, co je to za obec, koukám. Hrscholusky, a to budou asi Hracholusky, to bude překlep. Tak z Hracholusek píše paní Jana, pro největší lásku až na Slovensku posílá tvoje Janička. Z Kroměříže píše Věra, ahoj Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mého úžasného muže Honzíka, pro naše děti Kikinku, Honzíka a Davídka a pro babičku, která je s náma na chaloupce. Děkuji a přeji pěkný večer. A to napsala Věra. Tak my vám všem přejeme pohodovou sobotu tady od nás ze studia Rádia Blaník a hrajeme písničku Miluju tě od Jelenů, Jiřího Pavlici a Hradišťanů.
2: Za oknem tma a na stěně kříž, lásko moje,

0: Jste s Blaníkem a teď už na vaše přání šenkýřka od Jardy Hypochondra napsala Petra. Milé rádio, prosím o zahrání písničky pro manžela Zdeňka k jeho 50. narozeninám a pro naší dceru Simču, která slaví dnes 20. narozeniny. Přejeme vám vše nejkrásnější, hodně štěstí, zdraví, lásky, úspěchů a splněných přání. Manželka Petra a synové Lukáš a David. K zástupu gratulantů se připojují Marunka, Zdeněk a všichni, se kterými slavíme na chalupě.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránku.

0: Jarda Hypochondr na Blaníku, teď už je před námi Brian Adams, napsal Jakub z Karviné. Dobrý den, rád bych nechal zahrát své milé tetě k narozeninám a všem ostatním pro radost. Milá teto Silvo, všichni ti z celého srdce přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a posíláme tvou oblíbenou písničku Synovec Jakub s celou rodinou. Máme tu taky přání od Pavly z Lezníka u Poličky. Milé rádio, prosíme o zahrání písničky pro našeho syna Lukáška, který své 10. narozeniny slaví v sobotu, takže právě dnes. Lukášku, přejeme ti hodně zdraví a posíláme obrovskou porci radosti, smíchu a energie. Užij si své narozeniny naplno, jsi náš šampion, všechno nejlepší k 10. narozeninám přejí mamka s taťkou, babička Boženka, všichni přátelé z Lezníka a také babička Veronika s dědou Brianem z Redcar. Z Anglie přímo, tak zdravíme. No a ještě tady máme přání od Venduly z Plavska, dnes slaví své 40. narozeniny Tomáš Svoboda, chtěli bychom mu popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, Vendula, Eliška a zbytek naší početné rodiny. A ještě tu vidím jedno přání, a to od Petra z Moravské Třebové. Pro Káju Čelka, v řadě dnešních gratulantů přijmi naše přáníčko, hodně štěstí, lásky a zdraví ti přejí ti, co tě mají rádi. Petr, Jana, Ivetka, Janula, Kvidík, Michal, mamka, Evka a Jirka.
1: Léto s Blaníkem.

0: Brian Adams a velká to romantika na Blaníku. Teď ale o něco zrychlíme. Tady je skupina Holky a písničku Si senzační vybrala Lucie z Litoměřic. A Lucie píše: Naší milované mamince chceme popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky přejí dcery Lucie a Veronika i Miky a Julinka. Posíláme písničku pro lepší náladu, tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.
1: Hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku dohrávají holky. Za minutu bude 9. Písničky na přání tady budou i v příští hodině mezi 9. a 10. Například Iveta Simonová s Milanem Chladilem. Písnička My dva a čas tady bude už za okamžik. Vohnoutě Svaz českých bohémů tady taky vidím. A vybrali jste i Zahradu ticha od skupiny Projektil.
1: Je to samota dnů, kdy si pomalu zrál.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou k 11 až 6 stupňům a ojediněle se mohou během noci vytvořit mlhy. Příjemné léto se konečně vrací, zítra přes den bude sluníčko svítit a jen výjimečně ho zakryje nějaký ten mrak. Na horách se mohou ojediněle objevit i dešťové přehánky. Nejvyšší teploty se dostanou na 17 až 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy až na 25 stupňů Celsia.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Dál vám hrajeme na přání, teď už slibovaní Iveta Simonová s Milanem Chladilem. A zdravíme do Příbramy, odkud píše Lenka. Dnes s celou rodinou slavíme kulatiny paní Jany Slukové z Mělníka. Naší mamince, babičce a prababičce přejeme hodně dalších let ve zdraví a spokojenosti. Standa z Křemošné píše, 11. srpna oslavila paní Vendula Vindershová z Křemošné 80. narozeniny a my bychom jí chtěli písničkou popřát hodně zdraví, štěstí a pohody, a to od Aleny, Standy a Moniky s rodinou.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

A my na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už Aleš Brichta, Dívka s perlami ve vlasech, a vybrala jí Adéla ze Zdic. Dobrý den, milý Blaníčku, chtěla bych zahrát píseň od Aleše Brichty pro mého přítele. Lásko, moc ti děkuju za to, co pro mě děláš a že tu si pro mě i v těch nejtěžších chvílích. A taky budeš mít 31. srpna narozeniny, tak ti přeju předem všechno nejlepší k tvým 19. narozeninám, hodně štěstíčka a hlavně to zdraví. Miláčku, si pro mě důležitý člověk, moc tě miluju a musíme to pořádně oslavit. Tvá přítelkyně Adélka. A přání poslala taky paní Jana. Milý Blaníčku, prosím, zahrajte písničku mému manželovi, který je nemocný. Doufám, že ho tahle písnička postaví na nohy. Moc ho miluji. Jeho manželka Jana.

Na Blaníku Aleš Brychta, teď je před námi Karol Duchoň. Mám tě rád, napsala Jitka z Mohelnice, milá sestřičko, k tvým krásným narozeninám ti přejeme zdraví, ať máš stále úsměv na tváři a dobrou náladu, jak je u tebe zvykem. Teď tady máme krásné přání ze Slovenska, a to konkrétně z obce Holíč od Aleše. Milá Katko, dnes je to 6 rokov, čo jsme si povedali svoje áno. Ďakujem ti za to, že si plníme naše sny. Velmi tě lubím a verím, že naše 8. výročí oslavíme už v našom novom domove. Blaníci jste skvělé rádio, máte veľa poslucháčů na Slovensku a velmi rádi vás počúváme na našich potulkách po světě, a to kvůli českým a slovenským srdcovkám, které hráte. Děkujeme. Milí východní sousedé, my vás úplně zbožňujeme, vy to vždycky tak od srdce dokážete napsat. Moc vám děkujeme a hrajeme. Tady je Karol Duchoň. Hezký večer s Blaníkem.

0: Na Blaníku dohrává Karol Duchoň a teď už na vaše přání Marek Ztracený písničku Vítr do plachet vybral David z Mariánských Lázní, který píše: Dobrý večer, prosím Blaníčku o zahrání písničky k narozeninám pro Františka Šulce do Jirkova a Františka Šulce do Mariánských Lázní. Dědovi ať jde zdraví ruku v ruce a s úsměvem a synovi s polovičním vstupem do dospělosti hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a úspěchů v lukostřelbě. Máme vás, chlapi, rádi. Manželka Radka, syn David s rodinou, dcera Gábina s rodinou, Hamrnický a Drmoulští. Z Mimoně napsala Natálie: Naše drahá Renatko a Pájíku, dodatečně vám přejeme všechno nejlepší k narozeninám, ať vám vždy vyjde to, co si přejete. Všechno se dá zvládnout, když na to nejste sami, a hlavně hodně zdraví, lásky a spoustu pevných nervů, ať je vše tak, jak má být. Přeje přítelkyně a budoucí snacha Natka, dcera a ségra Šárka a Žanet, táta a manžel Péťa, babička Jaruška a náš Merlin. Moc vás milujeme. Dnešek je jen o vás dvou a našich společných chvílích.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky. Se

0: nedojde den. Marek Ztracený na Blaníku, teď už Vohnout a Svaz českých bohémů, píše Martina z Hopšovic. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro našeho kamaráda. Milý Slávku, přejeme ti k tvým krásným 60. narozeninám všecičko nejlepší, hlavně pevné zdraví, ať seš stále v pohodě a obklopený jen dobrými lidmi. Jsi pro nás jako rodina, víc než jen kamarád, užij si dnešní oslavu a další roky naplno. Máme tě rádi, Martin a Martin. Napsal taky Karel, písničku chci zahrát všem na chatě, kde trávíme dovolenou, hlavně Pepovi, který je kamarád a kterému vždy ze vším pomůžu. No a z Oskřešan píše Radek, mamka, Jára, Naďa a taky Jan. Milý Blaníčku, posíláme písničku pro radost Janovi, jsme rádi, že ho máme. Radek, mamka a brácha Jára. Písnička je i pro Radka, pro dobrou náladu a pro jeho úsměv na tváři. S pozdravem Jára, Naďa a Jan. My vás z Blaníku moc zdravíme a posíláme Vohnouty. Hezký večer!
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se s

0: na Blaníku dohrávají Vohnouti a teď už je před námi Zahrada ticha od skupiny Projektil, napsal Viktor z Prahy. Naše milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví a ať se ti ve tvém životě všechno moc daří. Máme tě moc rádi. To ti přejí Anna, Sofinka, Erik a Viktor. A maminko, já tě mám strašně moc rád, to vzkazuje Viktor. Tak zdravíme a hrajeme Zahradu ticha od skupiny Projektil.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
0: A hurá, zítra bude sluníčko opravdu svítit, a to po celý den. Tak se máme na co těšit, konečně se nám zlepšuje i to počasí. Já mám takovou radost, protože tohleto, co bylo do dneška, hrůza a děs. Takže léto před námi, krásná neděle a teď si užijte už skupinu Projektil. Zahradu ticha.

0: Na Blaníku skupina Projektil, za 4 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už za chvíli Eva Farná.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
0: Přesně tak, a jak jsem sliboval, za chvilinku Eva Farná. A vybrali jste taky Nedvědy, Michaela Jacksona nebo Anetu Langerovou. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.

0: přání. Na Rádiu Blaník.
1: A teď už slibovaná Eva Farná, napsal Michal z Vejvanovic. Klaudinko, dneska je to krásných 22 let, tak neříkej, co má se stát a konej. Tohle přání je dneska na vlnách rádia jen pro jednoho člověka. Všechno nejlepší ke 22. narozeninám, moje nejlepší kamarádko. Víš, lidé přicházejí a odcházejí, ale málo kdo v tobě zanechá stopu, která už nikdy nezmizí. Jsi moje jistota ve světě, který je někdy hrozně moc nahlas a člověk, který u mě stál v úplně každé, no tak, teď nemůžu říct to slovo, protože je poněkud vulgárnější, takže řekněme v každé horší situaci, jo, i když to se mnou nebylo lehký. Tak, hrajeme a přejeme pohodový večer s Blaníkem, Eva Farná je tu.

Eva Farná na Blaníku, teď už nedvědi, máme jen sebe. Písničku vybrala Jindřiška z Hlinska, která píše: chtěla bych moc poděkovat skvělému manželovi Peťovi za nádherných 40 let společného života. Dnes slavíme naší rubínovou svatbu a já jsem nesmírně vděčná za každý den, který stojíš po mém boku. Jsi moje velká láska, opora a nejlepší chlap na světě. Do dalších let nám oběma přeji pevné zdraví, pohodu a stále stejnou lásku, jako máme doteď. S láskou a vděčností tvoje milující manželka Jindřiška. Jana z Prahy 4 píše: milý Blaníčku, zahraj prosím mojí dceři Teresce Křeštíkové z Prahy písničku k jejím dnešním narozeninám. Moje milá holčičko, už 42 let si tím největším darem v mém životě, sleduji tvou životní cestu a jsem nesmírně pyšná na to, jak úžasná, silná a laskavá žena z tebe vyrostla. Přeji ti pevné zdraví, neutuchající energii a spoustu důvodů k radosti. Krásné narozeniny, moc děkuji a věřte, děláte svou práci perfektně a jste skvělí. Přejeme krásný večer. Ještě

0: sebe.
1: Nedvědi na Blaníku a teď už Michael Jackson. Tuhle písničku Beat It vybrala Kristýna z Hrádku nad Nisou. Dobrý den, tuhle písničku si přeji, protože pro mě hodně znamená. Tak hrajeme, hezký večer.

0: Na Blaníku dohrává Michael Jackson, teď je před námi Voda živá od Anety Langerové. A pozor, tohle je hodně důležité, píše L z Prahy. Milá maminko, doufám, že nespíš a posloucháš, jelikož toto by byla škoda přeslechnout. Pokud budeš pozorněji hledat, ve skřínce pod schody možná objevíš pistáciový krém jako poděkování za hlídání Inés. Tvá L.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Písničky.

Teď už na Blaníku na vaše přání svařák od skupiny Harley napsala Marcela z Kounic. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky Svařák od skupiny Harley pro Nikolku Šimicovou v závorce Slavíkovou z Kounic k jejím narozeninám. Milá Nikolko, přejeme ti k tvým krásným narozeninám vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a lásky. Ať se ti splní všechna tvá přání a ať si vždy jen šťastná. Máme tě moc rádi, to ti přeje mamka, taťka, Vojtíšek, Marek, Péťa, Kačka, David a Sidoušek.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už je před námi Alžběta Kolečkářová, píše Iva z Prahy 10. Naše milá Petruško, svátek si již měla, ale hrdlořežská osada to s tebou slaví až dnes, takže máme tě moc rádi, seš naše sluníčko a tak si dneska připijíme na tvoje zdraví. Tak drahá zlatá naše, hezký svátek, osadníci Iva, Rostě, Honzík, Šárka, Irča a Ráďa.

0: Na Blaníku dohrála Alžběta Kolečkářová a teď už Pyžamo od skupiny Botox napsal Luděk z Kolešova. Pro moji Helenu dodatečně k svátku přejeme všechno nejlepší. Luděk, Nelinka, Kačka, David, Mates, Martin a všichni okolo si naše zlatíčko a sluníčko.
1: Chci být lásky právník, řečník, advokát. Teď ucítíš mé...

Teď už na Blaníku poslední vaše dnešní přání. Před námi je Karel Kahovec a napsala paní Hana z Pece pod Sněžkou. Milý Blaníčku, prosím o zaslání písničky k svátku mému tatuldovi Bohouškovi Junaštíkovi, který nás navždy opustil letos 8. srpna. S láskou vzpomíná celá rodina. Moc nám chybíš. Dcera Hanka.

0: Před námi jsou písničky z lásky, celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude polojasná až jasná, ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 11 až 6 stupňům. Zítra přes den bude krásně slunečno, obloha jasná až polojasná, během dne přechodně až oblačná. Na horách se výjimečně objeví i dešťové přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až na 25 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 13 stupňů. Tolik počasí a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: Momentálně je jasno nebo polojasno a oproti minulým nocím výrazně chladněji. Teploty se pohybují od 6 do 11 stupňů. Po ránu se můžou objevit mlhy, jinak neděle bude slunečná s teplotami do 23 stupňů. Na horách ale čekejte více oblačnosti, přehánky a teploty kolem 13 stupňů. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: počasí.
1: Momentálně je jasno nebo polojasno a oproti minulým nocím výrazně chladněji. Teploty se pohybují od 6 do 11 stupňů. Po ránu se můžou objevit mlhy, jinak neděle bude slunečná s teplotami do 23 stupňů. Na horách ale čekejte více oblačnosti, přehánky a teploty kolem 13 stupňů. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 23. srpna a svátek má Sandra. Narozeniny dnes oslaví například herečka Libuše Švormová, její 91 let, dále fotbalový trenér Karel Jarolím, tomu je 70 a oslavencem je taky písničkář Karel Plíhal, kterému je dnes 68 let. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Tak hezký poslech.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

0: počasí.
1: Momentálně je jasno nebo polojasno a oproti minulým nocím výrazně chladněji. Teploty se pohybují od 6 do 11 stupňů. Po ránu se můžou objevit mlhy, jinak neděle bude slunečná s teplotami do 23 stupňů. Na horách ale čekejte více oblačnosti, přehánky a teploty kolem 13 stupňů. Tolik o počasí. Hanka Koterová, Rádio Blaník.

Přeji vám pěkný den, je neděle 23. srpna. Připomínáme si Evropský den památky obětí totalitních režimů a Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky. Svátek slaví Sandra a před námi jsou očekávané události. Na mosti Šmejkalka na D1 pokračují zatěžkávací zkoušky. Uzavírka nejstaršího mostu u nás potrvá do 9 hodin dopoledne. Na českobudějovickém výstavišti pokračuje veletrh země Živitelka. V pravé poledne začínají oslavy sklizně tradiční jihočeské dožínky. Nedělní diskuzní pořady se budou věnovat státnímu rozpočtu. Ve Strakonicích vrcholí 26. Mezinárodní dudácký festival. Odpoledne v 14:30 se organizátoři v letním kině pokusí překonat rekord v největším počtu dudáků na jednom pódiu. A v Ústecké zahradě Svádov v severních Čechách proběhne rajčatobraní. Od 10 hodin dopoledne nabídne degustaci různých druhů rajčat. A ve Vizovicích na Zlínsku odpoledne v 14:30 startuje velká cena Vizovic a neb soutěž v pojídání trnkových knedlíků. Tolik očekávané události. Hezkou neděli přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: počasí.
1: Momentálně je jasno nebo polojasno a oproti minulým nocím výrazně chladněji. Teploty se pohybují od 6 do 11 stupňů. Po ránu se můžou objevit mlhy, jinak neděle bude slunečná s teplotami do 23 stupňů. Na horách ale čekejte více oblačnosti, přehánky a teploty kolem 13 stupňů. Tolik o počasí, Hanka Koterová, Rádio Blaník.